0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzů tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohou dělat blázna. Ale maminka trvala na svém, zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzů jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese. Já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu správnou sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on už si najde způsob, jak ti tvoje skotačinky zarazit. A tak tedy nastal den mého nástupu do tanečních kurzů, které vedl mistr Leoš Játro. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická hádka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do Slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle ocitl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčen mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy. Nevidíš kvádro, vole, jsem mužské. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupina odsouzených na smrt. Snažil jsem se dívat do země, dělat jako, že v sále nejsem, ale v tom to začalo. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu místnosti. Poznal jsem, že je konec. Nebylo nikdy. Dívky nás obklopily ze všech stran. Po těle mi začaly stékat krůpěje potu. Napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Všiml jsem si, zahájil mistr, že do sálu vešlo na počátku hodiny i několik chuligánů. Ale vím a věřím, že odejdou jenom samí slušní chlapci. Můj soused zbledl jako stěna a pošeptal kamarádovi. Vidíš, já ti říkal, abychom sem nelezli, bude zátah. V tom na mě Játro zaměřil zrak. Přikrčil jsem se, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho ze svých náhončů. Otočil mě několikrát kolem dokola a chválil můj oděv. Nejste sice žádný manekýn, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rádi tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a špitla mi. Zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku. Pochopil jsem, proč se mnou dělali tu výstavu. Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to už mě další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí pak ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já, a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude jistě dobře tančit, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom znáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila mi má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal znovu pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolosálem a zabýval se myšlenkami na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. takovej střízlík, opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vydřevo, utrousil výstrh. Rozhlédl jsem se zoufale kolem sebe. Matky začaly pošupovat dcery, buď víc vpravo nebo vlevo, podle toho, jaký, který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu a požádal její matinku o dovolení k tanci. Byl jsem šťastný, že to takhle dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme se začali procházet a já rozvinul slibnou konverzaci, přitočila se k nám ze zadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali. Pozor, blíží se satelit, pozor! Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože Játro neustále vysílá rozvědky všemi směry. Nebo Jóžina matka o přestávce škrtila v rohu, že za těchto podmínek chce vrátit zápisné. Ale milostivá chlapců je tu přeci dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Ba ne, ale jsou to samí hubeňouři. Měli jste dělat nábor na jatkách, mistře. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Jóža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku. Takový vyžle si troufne tě obletovat. Jestli přijde ještě jednou, tak ji zašlápnu. A abych ji uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaupil jsem a ani nevím, jestli jsem skákal dál po jedné, nebo jestli mě Jóža nesla. Co je ti? Šeptla mi do ucha tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Jóža mnou pohupovala sálem. Asi dvakrát jsme upadli, ale mně to bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Jóža stejně vždycky sebere a že to začne znovu. Konečně bylo po všem. Jóža mě zavedla k matce. Z posledních sil jsem ještě pronesl. Děkuji, paní. Nikdy na tento večer nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
0: Na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
2: Kdybyste měl být popraven, jaké by bylo vaše poslední přání?
1: No, ale moc to neříkejte, jo, nálas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to náhodou, kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač, takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo.
2: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
1: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se naučil, proč já jsem se neučil, proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tak. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník, on si přeslal, už to viděl, Kopecký and Company, Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma Kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: V životní pouti každého jednotlivce mají své místo společenské události, na něž se nezapomíná ani po létech, kdy hlava obělí se, krok duní, a myšlenky zpomalují svůj chod. K těmto událostem patří první ples. Často i dnes, když 5. vyzvednu si důchod a u svátečního kafíčka v automatu ve stoje zahálím, myšlenky mi zalétnou o 10 let zpět, kdy jsem v tanečním víru pohupoval se sálem v rytmu boogie-woogie. Na ples jsem přišel už ve 3 hodiny odpoledne. Někomu, kdo nezná plesový život, by se to možná zdálo brzy, ale já jsem byl fikaný. Chtěl jsem si prohlédnout prostředí svého společenského triumfu a proto se mistra v pivovaru poprosil o 2 hodiny volna, které si nadělám v neděli od 6 do 12. Vyzkoušel jsem si úklony do všech světových stran, kromě západu, protože tam se klanět nebudu. A prošetřil skluz parketu. Kolem 7 hodiny se začali trousit do sálu první návštěvníci. Stoupil jsem si u vchodu a vybíral děvčata. V 19:10 jsem měl vybráno asi 200. V 19:30 přijelo mé příbuzenstvo. 3 autokary vysypaly posly venkova. V čele průvodu šel můj strýc Vavruch, tlačil pluh a volal: Vesnice, zdraví město. Jeho srdečnost však nikdo neopětoval. Dokonce slečna v šatně, když věšila strýců sváteční kabátec s jednou klopou uprostřed těla, pravila nevlídně, že snad nebylo třeba nosit na ples vzorky ornice. Po těchto úvodních scénách jsem si umínil, že se příbuzným raději vyhnu a o to více se budu věnovat děvčatům. Jedna stála právě v koutku. Přikročil jsem k ní a otázal se: Přišla jste také na ples? Přejela srdečným pohledem moji dětskou tvář a nadšeně ocekla: Ne, čekám tady na vlak. To mě trochu zmátlo, ale řekl jsem si: Pohlédneš se jinde, všechny na vlak nečekají. A abych neodešel jen tak, zeptal jsem se: V kolik vám to jede, moje milá? 8, ale ty jeď hned. Vzal mě za rameno jakýsi hromotluk. Hele, tamhle je náš Láďa, ozvalo se najednou z hora. Seběhl jsem rychle do přízemí, zatímco dvojitý had příbuzných sehnal budovou. Naštěstí se mi podařilo vmísit se včas mezi tančící. Zabral jsem se do rytmu a stavil na odiv pracně nacvičené figury z kurzu. Vířil jsem sálem jako tornádo, kdo neuhnul, ležel. To je blázen, vykřikla jedna slečna přede mnou. V tu chvíli byla na zemi. Jeden starý pán v lóži se rozplakal dojetím, že po letech opět vidí lidožroucké tance z ostrova Bali. Konečně jsem dotančil na chodbu. Otevřel jsem dveře a zavrávoral zklamáním. Ve vestibulu stál strýc Vavruch a ostatní mužské příbuzenstvo. Tady je, zvolal strýc a přivinul mě k sobě. Šel jsem z obětí do obětí. Pak mě dovedli k tetám. Znovu obětí, radostný pláč, znovu jsem omdlel. To je z toho, pravil strýc, že můj bratr Józa opustil rodnou hroudu a zběhl do městské kartounky. Kluk teď hladový, nic nevydrží a dělá hambu jménu Vavruch. Jak chce tančit, když se neudrží na nohou slabostí? Brečel jsem bezmocně na křesle. Nebul, Láďo, zvolala teta. Dneska hlad mít nebudeš. Z ruksaku vyskočila jelítka, ovar a křen, domácí chléb, káva a sádlo. Marně jsem volal, že nemám hlad. Marně jsem zavíral ústa před přívalem mastnoty. Chvíle mi se měl pocit, jako by řezník vedle mne neustále porážel prasata. Byl to vrchol utrpení, který ještě zvyšovali poznámky gardedam. Podívej se, družstevník, jak se má. To by byla partie. A ne ten tvůj sportovec, který přinese obrázek Gagarina a loudí oběd. Zástup kolem nás houstl. Některé dámy se podlézavě ptaly, jestli ten hezký chlapec půjde tančit. Jiná paní se rovnou zeptala, zdali něco nezbyde. Strýc jí hodil jelítko a dáma z díky odběhla do přízemí, pronásledována dychtivým davem. Tak, teď si vem do kapsy ještě dva chleby, něco mezi to, a jdi tančit, jásal strýc. Pořádně, děvčata, protoč, pěkně stiskni. Víš, že já nemám rád upejpání. Nás bylo v chalupě 16 a taky jsme se uživili. Nechci tančit, zaupil jsem. Spíš je mi špatně od žaludku. To bude z hladu, usoudila teta. Nechceš něco zakousnout? Pro boha ne, vykřikl jsem. To bylo jenom chvilkové. Půjdu tančit. Jenom už to řeznictví schovejte. Jdi, chlapče, zachrochtal dět. A nedělej radu hambu. Víš, že já jsem tančil na hlavě a víš, že já jsem tančil na laně a nebýt toho pádu z věže, tančím dodnes. Kráčel jsem zvolna k parketu. Vesta na bříšku se povážlivě napínala a sako se nedalo dopnout. Nechceš foto z plesu, tlouštíku? Nabídl se fotograf. Neměl jsem sílu odpovědět, jen jsem tiše zafuněl, až mu spadl aparát. Snad nemusí být hned tak zle, rozplakal se ten muž a snažil se slepit objektiv žvíkací gumou. I za rohem jsem slyšel, jak běduje. Teď jsem žebrák. Ještě, že umím kreslit. Šel jsem tupě dál. Motal jsem se chodbami a prosil nebesa, aby mi alespoň trochu vytrávilo. V temném zákoutí se ke mně přitočil jakýsi člověk a zašeptal. Mládenče, nechcete nakreslit na památku z plesu? Udělám vám pozadí, jaké si přejete, třeba ples. Stůjte klidně. Náhle vzhlédl. Ach, to jste vy, promiňte, že obtěžuji, jenom nefunět. A zmizel. Vyrazil jsem přímo k parketu. Dámy, které dojídali naši potravu, mě poznali a začali mi nabízet dcery. Naše umí tango nejlíp ze všech, slyšel jsem. Měl jsem toho právě dost. Pokud jde o tanec, je to možné, připustil jsem. Ale postavou připomíná hydrant. A bylo volno. To jsem potřeboval. Stoupil jsem si doprostřed sálu, vytáhl zápalku, kapesník a dal kouřové znamení. Kapelník spustil skladbu na mou počest. Dámy začaly šeptat. Hrajou solo

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já pro vás mám překvapení. Je to vlastně první profesionální nahrávka naší povídky. Povídka se jmenuje Můj první tramp. Namluvili v roce 1966 Jiří Grossman v divadle Humy.
2: Můj otec byl jednak čalouník a jednak šerif osady Světkové Manitua. A matka pak byla otcova oběť. Každou sobotu musela otce doprovázet s kotlíkem, nožem a ukulelí do hliněné chatrče nad Davlí. A v této chatrči jsem se taky jedné soboty a neděle narodil. Ženy zálesáků stály kolem a za zpěvu písně Řeka hučí sledovali matčino neobvyklé počínání. Když se otec vrátil domů z lovu syslíků, byl mile překvapen, že má syna. Namočil mě do sázavy a dal mi jméno Kit Psanec. Toto jméno způsobilo později trochu nepříjemností, protože úředník místního národního výboru sveřepě odmítal zanést doložku Psanec do matriky. Otec ho bil lasem a volal: kosmonaut, to bys zapsal, viď, paďoure. Stal jsem se tedy Psancem. Když mě otec pokřtil, chtěl mi vytetovat na bříško mapu Arizony, ale rada starších mu v tom zabránila. Natřel mě tedy alespoň mastí z jitrocele, abych byl silný, a protřel mi oči kopřivou, abych měl bystrý zrak. Od té doby na jedno oko téměř nevidím. Pak jsem rostl. Otec mě ani nechtěl zapsat do školy, že nejlepší učitelkou jest příroda, a Komenský, že sice tedy byl Psanec, ale nebyl to tramp. A přesto mě v 9 letech odvedl jednoho 1. září policista do učebny. Jednoho dne tatík prohlásil, že musím složit zkoušku dospělosti a uspořádat vlastní pouť. No, tedy neměl jsem do přírody z výbavy trampů nic, ale do soboty jsem se všemi mohl směle měřit. Nechci se chlubit, ale nikdo neví líp než já, jaké poklady skrývají opuštěná zákoutí, smetiště, altány a pootevřené byty v naší čtvrti. A tak jsem měl celtu sešitou z kapesníků, starý hrnec, vysoké rybářské boty a obrovskou nůši, do které se mi všechno pohodlně vešlo. A vydal jsem se tedy na cestu. Na nádraží jsem byl nemile překvapen, že se za lístek musí platit. A marně jsem na pokladníkovi žádal turistickou slevu. Pokladník se podíval na moji nůši a pravil: mě neošálíš, vracíš se z trhu, družstevníku. Nechtěl jsem se dohadovat s hlupákem, který přírodě nerozumí, a odebral jsem se do vagónu bez placení. Tam jsem si našel celkem pohodlné místečko za lokomotivou a začal pročítat zvolna Ferdu Mravence, abych se trochu seznámil s životem zvěře v přírodě. Tak jsem se vám do příhod tohoto hmyzu začetl, že jsem zcela přejel cíl do bříž. Ovšem, záchranná brzda všechno napravila. Vystoupil jsem v nastalém zmatku opačným směrem a přímo před protijedoucí vlak, který nárazem do mé nůše vykolejil. Byl jsem hrdý na svou tornu vlastní výroby, ve které jsem zachoval prvky českého folkloru, a vykročil jsem z nádraží k lesu. Les mě přivítal pěkně. Na kraji stál muž v zeleném klobouku a střílel. Volaje na mě: zmiz, pobudo, z mého revíru. Nevíš, že je zde zakázáno sbírat klestí? Nepoznáš trampa, pytláku? Obořil jsem se na něj. Muž na mě beze slova namířil dvojku. Schoval jsem se za nůši a zvolal pevným hlasem, použiv starého triku: dej si velký pozor, chlape, abych na tebe nepoštval svého otce hajného v tomto polesí. Ten má pušku ještě větší než ty a odvážný je víc než čuk a gek. Muž zmáčkl kohoutky a řičel: takovouhle drzost nepamatuju. Nevím, že bych měl tak tupého synka, a pochybuju, že tě bude poslouchat naše doga. Popadl jsem nůši a běžel elegantní chůzí trampa do údolí. Bohužel jsem nezvolil správnou trasu. Z močálu mě vytáhli k večeru přátelé z osady naše Aljaška. Když mě vytáhli, tak jsi první člověk, který se z močálu zachránil, šeptali s úctou. Zezadu sice kdo si mumlal, že takovému blbci, který přehlédne trojitý ostnatý drát a světelná znamení s houkačkou, aby spadl do močůvky půlkrát půl metru, nepřísluší obdiv. Ale šerif okřikl mluvku a pravil, že osada byla vždy prostulá slovanskou pohostinností. Na to jsme zasedli k ohni. Oheň vstáhl své paže k nebesům, šerif ke své družce a krajem se nesly písně o tundře, o lovu sobů a tak další. No a na to šerif vstal a zahájil trampské soutěžení. Skákalo se přes oheň a vyhrál jsem. Nikdo se netrefil doprostřed ohniště lépe než já. A nevěřili byste, jak rychle se na chodidlech utvoří popálenin třetího stupně. Ale nevadí, alespoň už mám trampskou přezdívku Asbest. A sotva, tedy skončila jedna soutěž, byla zde druhá. Obsekávání nováčka nožem. Ruka trampů byla jistá, ale přesto jsem tolik bodných ran ještě nikdy neměl. Až prýmař osady už měl pro mě další přezdívku, Cezar. A sotva mě šerif doléčil odvarem z bukvic, tak se startoval běh do Prahy a zpět. Běžel jsem jako první. Trošičku mě zarazilo, že za mnou nikdo nestartoval, ale rozhodl jsem se, že vydržím a všem ukážu, jaké jsou mé kvality. Do osady jsem se vrátil časně k ránu. Všichni už spali. Usedl jsem tedy blízko k ohni, řádně přiložil borovici a ustal si v nůši. Po chvíli mě probudil jakýsi tajemný zvuk nohou, dupot, řev a zvuk hasičského vozu. Les v rozloze asi 16 hektarů vesele plápolal. Hasiči marně plýtvali vodou, marně používali zaklínadlo. Zalekni se ohníčku, máme dlouhou hadičku. Nic nepomáhalo. Vstal jsem a pravil, jděte všichni stranou. Poslechli mě. Uchopil jsem pevně nůši do ohovou rukou a začal utloukat oheň. Nůše svým širokým dnem poskakovala po plamenech a hravě dusila požár. Asi za 2 minuty bylo prakticky po všem. Osada mě dojatě obstoupila, šerif spolkl slzu a řekl, že mám co nejdřív přijet, asi tak za 3 roky, až se les znova zpamatuje. Potom mě přátelským gestem vyprovodil z lesa a já si říkám ještě štěstí, že se to stalo kousek od Prahy.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych chtěl vzpomenout na jinou historku, která se týkala pana Skácela. My jsme hráli Sofoklovu Antigonu ve Štýbicově překladu. Jeden z nejobtížnějších překladů, jaký vůbec existuje. A já hrál postavu Kreonta, 2600 veršů. Na začátku celé té hry jsme seděli otočení zády k publiku, ale už na scéně, a líčili jsme se a připravovali se na začátek. A já jsem udělal to, co herec absolutně nesmí udělat. Já si začal opakovat text a dospěl jsem do 5. verše. A dál jsem nevěděl. A teď jsem si říkal, mám jít dolů, mám si to v šatně ještě přeříkat, přečíst, nebo co s tím. A teď slyším, jak už kolega zatloukal, říká, přichází Kreont, vládce thébský. Tak říkám, no nic, půjdu, snad to naskočí. Vešel jsem tam, odříkal jsem to do toho 5. verše a tma. Ticho, nic, absolutně. Teď najednou, to je pro herce strašný moment. Jo? Ono v podstatě se nic neděje. O co jde? Já bych normálně se uklonil, vstal bych, řekl bych, promiňte, já dneska nevím. Někdy jindy přijďte zase, že? Zastavte se třeba příští týden, já už budu vědět. Dneska to prostě nevyšlo. A vy byste odešli a bylo by to všechno v pohodě. Ale ne. V tu chvíli vám prolítne hlavou celý život, loučíte se s příbuznýma, všecko vám to letí, nevíte, co udělat a roste palma. Ten čas se prostě naddimenzovává na té scéně a v první řadě pan Skácel. A já najednou, on se na každý představení díval takovým zvláštním způsobem, on měl sklopený obočí, on měl po Brežněvovi druhý největší, ale daleko hezčí. A teď najednou vidím, jak to obočí se zvedá, já se upřel do těch jeho zraků a najednou to udělalo ljup. To naskočilo a já odříkal 12 úplně nových Sofoklových veršů ve Štýbicově překladu, který nikdy, ani jeden z těch autorů nikdo nenapsal. Po těch 12 verších jsem se napojil na originál a dokončil jsem. A po představení pan Skácel... Po představení pan Skácel říkal, člověče, vy jste básník. Já říkám, ne, kde pak? No, to byly kvalitativně stejné verše, jak u toho Sofokla. Já to poznám, já říkám, vy jste básník, protože kdyby vy jste tam neseděl v té první řadě a já neviděl ty vaše oči, v životě bych to neřekl, v životě by mě to nenapadlo. On říká, vidíte, to je zase námět k úvaze. To je prostě proto, že mi ten mozek málo využíváme. Mějte se a odešli.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nemohl byste mě říct nějaký trapa ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
2: Dobře. Je to velmi dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzl. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek, jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasik, no něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam. Já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná, neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říkala, no tak to je tedy co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptýlovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda. Ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, o to je výborný, den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě, to dámo bude asi kvůli očkování.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: O ženském práči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp, ústy básníka. Jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelné. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejste. Když kdyby řekla partnerka, kam to jdeš? Ať ti to zakazuju. bych byl na koni, řekl bych, co mi zakazuješ? A šel bych, jako Jánošík, tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez... Co s tím? Co s tím?
1: Tady je ta žena.
2: Ano?
1: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
2: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
1: Jsem od Tisku.
2: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, mám.
1: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
2: Na tohle?
1: Máte snad jiný?
2: Ne.
1: Škoda.
2: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
1: Jak jste se dostala k divadlu?
2: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostal k divadlu?
1: Co si myslíte o vlastním herectví?
2: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám ve svém, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. If love was a word I don't understand, the simplest sound of four letters, whatever it was, I'm over it now. With every day

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale já bych se vrátil k tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na pět všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu pětku dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem, protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčková akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérské divadlo, během školy talent máš, co tam nejdeš, a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával významně. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách. Pochopitelně francouzsky. A já, protože jsem trošku počítal s tím tématem, tak jsem spustil dans les vacances, si c'est parti de comment sujet, avec les sports de participation. Ona se zarazila, ta paní profesorka říká, ale on soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte, prosím vás, pokračujte, Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně 2. Nebudete se zlobit, říkám, ne, já to beru, to je dobrý. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo, až viděli, že mě skoupe. A on řekl, vyskloňujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adno, stačí, píšu adin, běžte.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak nejprve takový... Cože? On se mi do toho vysmrkal. No, přitom ještě nejsou Vánoce ani, kdyby ho to dojalo aspoň. Nejprve takový stromek musíme mít, že ano. Proto nejlépe již v létě jdeme do lesa, že ano, a uřízneme si ostudu, že ano, tedy ostudu taky, protože a hajný, kde se vzal, tu se vzal. Že hajnému, který požaduje pokutu, zacpeme ústa tím, že vytáhneme pohotovostní bankovky, že ano. Bankovky mu necpeme do úst samozřejmě, ovšem po kapsách. Vážení přátelé, proč již v létě jdeme do lesa? Ano, až jednak zima se nás zeptá a pak jsme nevěděli, co máme odpovědět. A za druhý taky stromek, který jsme si uřízli již v létě, že bude připraven na Vánoce pěkný, suchý, holý, nic na něm nebude, takže si nezaděláme dobytek, příbytek jehličím. Stromek Vánoce se nezadržitelně tedy už o tom blíží, že ano, takže nejlépe již tak v září musíme si uvědomit, že stromek, který budeme, nemůžeme během Vánoc, ten stromek se neudrží sám takhle, aby stál takhle nějak, my, že bychom rukou, to by nás bolela celý Vánoce. Musíme se seženeme si takový kříž, třeba dřevěný, každému z nás, vážení přátelé. Jak jsme na tomto světě, stačí prostý kříž. Teďka nesmrká, no. Z dubového dřeva, že ano. Do prostředka kříže si vydlábneme, nejprve se nadlábneme, aby jsme měli sílu do dalších akcí. Vydlábneme si do prostředka kříže otvor, že ano. A vezmeme dolní polovinu kmenu... kmenu peňu, jak mám, jak je, pňu, dolní konec stromku, ten tlustej, ořežeme, přátelé, vezmeme si nůž a nožem, ořežeme, asi jako se řeže dětem tuška do školy, že tuha se nám neobjeví.
0: Hravé jaro na Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Ve hře Afrika, kterou uvidíte po přestávce, složil Jara Cimrman velký hold Josefu Václavu Sládkovi. Toho si totiž ze všech českých básníků vážil nejvíce. A to i přesto, že mu Sládek jako dlouholetý redaktor časopisu Lumír vytrvale vracel všechny jeho básnické pokusy. Nelze se tomu divit. Sládkovu naturelu byla Cimrmanové poezie velmi blízká, dokonce tak blízká, že právě to Sládkovi bránilo tyto verše tisknout.

0: Vezměme například úryvek ze Sládkovy básně Domov. Domove, domove, drahý a jediný, nejdražší, nejsladší nad světa končiny. Jinde jsou krásnější, jinde jsou šťastnější, ale ty snad všechny vlasti mi milejší. A teď si představte, jak by se v Lumíru vedle sebe snášeli Sládkův domov a Cimrmanova cizina. Cizino, cizino, drahá a vzdálená, jak je mi těsná ta domácí halena. Jinde jsou krásnější, jinde jsou šťastnější, například v Japonsku poznal jsem dvě gejši. K osobnímu setkání obou géniů, které pak přerostlo v přátelství na celý život, došlo na poště ve Zbyroze. Cimrman totiž v básníkově rodišti krátký čas působil jako poštmistr. Je otázkou, zda se ocitl v tomto místě čistě náhodou, nebo proto, aby byl svému idolu na blízku. Ale to teď není důležité. Podstatné je, že Sládek jednoho srpnového dne potřeboval poslat ze svého letního bytu báseň do zářijového čísla Lumíra. Termín dodání do tiskárny tak říkajíc hořel, a proto se Sládek rozhodl podat verše jako telegram. A byla to shodou okolností jedna z jeho nejkrásnějších básní, Lesní studánka. Tak představme si tu situaci. Josef Václav Sládek přichází na poštu a... Promiňte, nezlobte se, že se pořád na vás dívám, ale vy jste totiž Josefu Václavu Sládkovi tak neuvěřitelně podobný. Není u vás v rodině nějaká příbuzenská vazba na Sládka? Ne, není. No nic, já se omlouvám, promiňte. Třeba o tom ani nevíte. Takže znovu, promiňte. Tak představme si tu situaci. Josef Václav Sládek přichází na poštu a diktuje do okénka čarovná slova o křišťálové studánce, kde nejhlubší je les a kde roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. A Cimrmanův rozechvělý ukazovák všechnu tu krásu převádí do teček a čárek. Avšak ve chvíli, kdy Sládek diktuje závěrečné čtyřverší, telegrafistova ruka se náhle zarazí. Báseň, která se v budoucnu stane neodmyslitelnou součástí všech českých čítanek, totiž autor uzavřel dnes již neznámými slovy. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu starý vodník s rusalkou chce do studánky vlézt. To snad ne, mistře, zvolal tehdy Cimrman. Taková krása nemůže přece skončit tak pokleslou erotikou. Myslíte, znejistil básník, a jak byste to chtěl ukončit? Cimrman se zamyslel a v této své hvězdné vteřině zúročil svou schopnost dokonalého sládkovského epigona do magického závěru básně. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, i nebesa, i studánka jsou plny zlatých hvězd. Odešlete to, řekl dojatě Sládek. A oba básníci si přes poštovní přepážku potřásli svými geniálními pravicemi.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Každý mi říká, že ta značka neexistovala. Já jsem jí ctila, tu značku. Byla taková značka, že můžete stát, pak 5 minut popojet a pak zase stát. Jo. Tak tuto značku já jsem naprosto ctila. A my jsme měli, to jsem byla v divadle ABC, a my jsme měli ředitelství v Lazarský ulici a naproti bylo předsednictvo vlády český. A já jsem si říkala, no 5 minut to já stihnu, to stačím, tak jenom vlítnu na to ředitelství, jenom, že jsem se tam zakecala nějak a přišla jsem po 3/4 hodině asi tak. A byla zrovna Spartakiáda. A to chodili, zrovna si měli cvičit ty ženy s kuželema, ale to bylo masa, co chodilo. Jak si, to byly takový udělaný dámy. A já jsem přišla k tomu vozu, to jsem měla 500 Fiata a už tam stály 2. Na tu Spartakiádu byly povolaný samozřejmě taky i z okolních měst, že by to jaksi pražský jen tak nestihli. A tam stály 2, jeden starší a jeden mladší. A ten starší, jak mě viděl, tak řekl tomu mladšímu, to je zbytečný. Nech toho, ale ten mladej si stál na svým. Takže ten starší odešel přes ulici až k tomu předsednictvu vlády a pozoroval nás. A tenhle ten mladej povídá, vy jste tady stála 3/4 hodiny. Já jsem říkala, to není pravda. Já jsem tady stála 35 minut. Teď bylo chvíli ticho a on pa, ale to je moc. Já pám, je, ale je to méně než 3/4 hodiny. Musím říct, že z toho nějak zblbnul, jo, trošku. A povídá, tak se nic nedá dělat, budete platit pokutu. Já jsem říkala, já nemám s sebou peníze. A on pa, tak to se píšeme. A teď začal na tom blatníčku malým psát a šli tyhle ty ženy s těma kuželema a když se nekoukal, tak já jsem na ně dělala, podívejte se, co mi dělají. Jo a tam se zastavili a tomu chudákovi mladýmu začali říkat, že byste se nestyděl, naší Jiřince, nemají co dělat. Jo, tady kriminalita tady je a oni si tady píšou a takovýhle. Skutečně chudinka celý spocený a psal to tam. A najednou mi povídal, to mi pražský policajti zatajovali, povídá, chcete se k tomu vyjádřit? Já vám to můžu. A on povídá, tady je na to rubrika. Já vám to, já se vyjádřím. A teď mě to začalo strašně šrotovat v hlavě. A začala jsem psát. Snědla jsem třešně. Napila jsem se na to kyselého mléka. Přepadlo mě to. Na oné místnosti jsem si řekla, že bych se měla zapřít, jít popojet s vozem a on mě povídá, co to tam píšete? Jako, já už psala přes náčelníka, protože ta rubrika byla malinká a já povídám, poslyšte, až si to přečtete, tak uznáte, že by se to dalo napsat jednou větou holou. Ale je mi to kapík žinantní. A pokračovala se. Na oné místnosti mě napadlo, že bych měla popojet a konat dál. Nebylo to v lidských silách možné. Konala jsem nepřetržitě.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zavřete oči. Přicházím. Dobrý večer, vážení přátelé. Jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme první vydání televizních novin. Ve 20 hodin uvedeme přílohu televizních novin. Ve 20.20 přílohy televizních novin. Ve 21 hodin a něco? To bude první díl francouzského filmu podle klasaca, podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravuj bídníci. V českém dabingu Ubožáci. Ve 22 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. No a pak vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to francouz, tak asi Žorvé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Ve druhé potom pražské přebory ve veslování. Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies paní Marianka Matka Pluku. Ve 21.15 pátý díl trojdílného televizního seriálu příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci Hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dále to bude přepis známého románu Žila Verena, Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta, známé skladatelské dvojice, John Dovany. No a potom to už budou zprávy. A ještě jaké bylo počasí. Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplý fronta postupuje ze severovýchodu. A ještě upozornění pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas. Je někdo ukradl hodinky. Je přesně.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Tak já bych se ještě vrátil k tomu pořadu, to bylo taky bezvadný, když my jsme se rozhodli, že budeme ty ankety točit nejenom na ulicích, ale že to vememe od spoda, tak jsme začali na nádraží, na Wilsonce, mezi homeless, což bylo bezvadný, protože některý byli chytřejší nežli mnozí ředitelé různých podniků. A tam byla bezvadná paní, já jsem k ní přišel, pán dobrý den, madam, můžete nám poskytnout rozhovor? No pa, za $1,000. A pan tak bohužel televize Prima nemá $1,000, tak tolik jako peněz vám nemůže dát. No pa, tak mi koup aspoň jedno pivo, ty leváku. Takže za pivo poskytla jako rozhovor. Pak tam byl taky dobrý host teďka v neděli, byl Vašek Sloup, což je nejenom můj spolužák, kamarád, ale jako si myslím, že to je bezvadný herec a má bezvadný historky a vyprávěl tam, když nám bylo, Sloupovi bylo 32, mně bylo 30,5 roku a obsadili nás do jedné foglarovky Stínadla se bouří a já jsem hrál Vonta a on hrál Mašňáka. Teď já spotkal Landovský, který když nás viděl, tak dostal hysterický záchvat smíchu, povídá, to znáte nikdy. Starý chlapi, protože už nám bylo tolik, oni hrajou děti. Teď já v těch krátkých kalotech, tak jsem vypadal strašně komicky. Sloup taky. No a teď Sloup už byl ženatý, měl malý dítě a žehlil plínky doma a najednou zvonek. Přišli nějaký dva malí kuci a ten jeden kluk povídá Sloupovi ženě. Dobrý den, doma máš nějak? Ona šla a povídá, Václave, znáš nějakýho Mašňáka? Povídá, oni myslí asi, že to jsem já jako z těch rychlejch šípů, víš. Povídá, co je kuci? Mašňáku, máš prak. Povídá, jako proč? No jdeme si ven hrát, ne?
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojen, vždycky na to koupá kerivu, tohleto a tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš, my na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejškaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s chroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pákový vám byl rokovou, bo ano, po vojně jsme byli, no. My jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme ty jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu, literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jako by to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůžeš, vojím tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stál a povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál. Ten pastucha sed, klep, zvetový košel a povídá, krej vůl, a tatínek dělá.

0: Jaro na Rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já myslím, že se budeme ptát na věci velmi prosté, všední, každodenní.
2: Tady, prosím.
1: Prosím?
2: No. Vědecky je prokázáno, že teplota země koule se zvyšuje. Jak si to vysvětlujete?
1: No, to je velmi zajímavá otázka. Dokonce bych řekl, velmi složitá otázka. Já, když dovolíte, já bych se napřed napil, protože na takovýhle dotaz člověk potřebuje trošku kuráž. Vy říkáte, že je vědecky dokázáno,

0: že země koule zvyšuje svou teplotu. To je zajímavý. Ovšem já bych byl opatrný s tím, je vědecky dokázáno, protože říkáte země koule, ale jak je to dlouho, co se vědecky vůbec dokazovalo, že země koulí je a že to není země placka. A ti, co to dokazovali, byli téměř upáleni. Ono to s vědeckým dokazováním je velmi ošemetné. No, dneska už víme, že země koule je koule. Dneska máme proto jasné důkazy. To si může každý ověřit. Když vyjdete jedním směrem a přijdete do stejného města v opačným směrem, tak je to důkaz. Druhý důkaz jsou ty snímky třeba z Apolla, nemyslím divadlo, myslím tu kabinu, z Apolla. A nejmarkantnější důkaz vůbec, že země koule je kulatá, je globus. To si může každý ověřit, že to je jasný úplně. No, já si myslím, že ten, co dneska tvrdí, víte, že teplota země koule se zvyšuje, že by to ještě rád odvolal, jen kdyby mu ukázali páni nástroje, jako Galileo, ježišmarja. Já bych se nerad stavěl za nějaký názor, který ještě není prosazený. Víte, to, do toho mě netahejte. Až se to ověří a většina bude pro, prosím, já se rád přidám, teplota se zvyšuje, já to první podepíšu. Kromě toho, ono se řekne, teplota se zvyšuje, ale ta čísla jsou zanedbatelná, vážení diváci. To vážně, to jsou mini čísla. Já jsem nedávno slyšel, mluvil v televizi doktor Ludvík Souček. Výborně, mě se ohromně líbil. To byl báječný televizní projev. A mluvil tam o tom, že jeden z měsíců marzových, nebo martových, obojí je správně, že zvyšuje svou rychlost. A říkal, že za jedno století, o necelou vteřinu, no tak tyhle starosti bych chtěl mít ještě za století, co se o to vůbec staráme, tohleto. Já vůbec myslím, že zajímat se o tyhle ty abstraktní takový obrovský věci, budoucná, nekonečná, to je jako kdybychom se měli bavit o československé dálnici.
1: Ale o to nejde, pane Holničku, já bych vás rád přerušoval, ale...
0: To oponent, to jsme tu potřebovali, to jsme čekali, to muselo dojít.
1: Ta otázka zněla totiž jinak.
0: No, počkejte, já myslím, že je dobré mít oponenta. Já myslím, že v těchto hovorech bychom měli mít takového člověka, který by oponoval jaksi ze zásady a mluvil by za ostatní diváky. Tak oponujte, příteli, no, oponujte.
1: Chtěl jsem říct, že ta otázka zněla jinak. Ta otázka zněla, jak si to vysvětluje.
0: No, proč já bych to vysvětloval? Ať to vysvětlí ten, co to prohlašuje. To se to prohlásí snadno něco. Víte, kolik já bych prohlásil věcí, kdybych je nemusel vysvětlovat?
1: Když dovolíte, já bych vás rád upozornil na drobnou nuanci. Otázka zněla, ne jak to vysvětlujete, nebož jak si to vysvětlujete. Víte, jak v tom by tedy...
0: Jako sobě.
1: Ano. Třeba uvedu příklad. No, například to nejlépe. Třeba nějaký politik vykládá, že nás může zachránit pouze nová ekonomická soustava zřízení. No, to tak to vysvětluje.
0: Nám.
1: Ale vysvětluje si to tak, že to může udělat jenom zázrak. Boží zázrak.
0: Ano, v tom správně říkáte, že v tom jemná niance
1: ano,
0: je.
1: Postřeh jste to.
0: Ano, no, ano, tak, ano.
1: To
0: ano.
1: Jsem rád. No a o to šlo. Otázka zní, jak si to vysvětlujete?
0: Jako sám sobě, jako národ sobě, tedy si.
1: Ano.
0: No tak já si to buď vysvětlím snadno, nebo vůbec...
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V servisu Simka, kterou jsem v té době proháněl, jsem si dal vyměnit brzdové destičky. Jsem strašně rád, když mi na vůz dávají něco nového. Ví se to o mě a snad právě proto mi skutečně občas něco nového do vozu dají. Automechanik, který mě dobře zná, a hlavně po té odborné stránce, vždycky prohlédne všechno kolem. Když odkryl víčko u chladiče, poněkud se zarazil a v žertu prohodil: "Vy jezdíte na šodo?" Velice jsem se zasmál, protože vím, co šodo je. On můj smích opětoval a již jsme nevěnovali poznámce žádnou pozornost. Až při placení se mi začalo zdát to šodo čím dál podezřelejší. Vrátil jsem se tedy do dílny a požádal automechanika, aby byl tak laskav a ještě jednou se podíval pro jistotu do chladiče, protože jsem tam žádné šodo nelil. Pokusil jsem se křečovitě zažertovat. Vyhověl, smočil prst v kapalině, přivonil, usmál se a sladňonce pípl: "Fermeš." V tu chvíli jsem měl pocit, že ze mě někdo krev vypouští a hned zase napouští. Ano, bylo to tak. V nedbale osvětlené garáži jsem plnil chladič zimní směsí. Na poličce jsem měl různé plechovky, které byly částečně v neglíže, protože časem zmizely nálepky. Tím se stalo, že jsem namíchal tuto zajímavou směs. 2 litry fermeže, 1 litr Fridexu a 3 litry vody. S takto vybaveným chladičem jsem ujel 800 kilometrů. Očista byla důkladná, doprovázená hlučným smíchem a jaderným vtipem. Pozoroval jsem to s pocitem provinilého blba, když se mi najednou do ucha ozval jemně zvědavý hlas: "Nazdar, Jiříku, co ti to prosím tě dělají?" Poznal jsem, kdo to je, ale nebudu ho jmenovat. Aniž bych se hnul, flegmaticky jsem vysvětlil: "Impregnovali mi chladič." Na jeho otazník v obličeji jsem dodal: "Je to novinka a poprosil jsem chlapce, aby mi to taky udělali. Jde o jakousi fermežovou směs, na kterou, když ujedeš 500 kilometrů, máš chladič tak porezně promaštěný, že jakákoliv koroze nepřichází v úvahu." Mohl jsem si dovolit toto odborné vysvětlení, protože dotyčný byl stejný technický machr jako já. Ještě chvíli zamyšleně hleděl na chladič a já zpozoroval, jak se mu do očí pomalu vkrádá závist. Pak spěšně odešel. Když jsem po skončení celé operace odjížděl kolem kanceláře, slyšel jsem huronský řev. V tom se rozletěly dveře, z nich se na mě řítil můj přítel s kladivem v ruce. Dupl jsem na plyn a zmizel. Bylo mi jasné, že právě požádal o fermežování chladiče.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo? No jo, baba. Co říkáte? A říkám, baba. A jaká baba? Ale ne, žádná ne? Baba. Já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jo jo.
2: Je tak baba jako jo jo. Já,
1: tak,
2: no jo,
1: tak
2: jo.
1: Tak jsem to myslel.
2: Jo jo.
1: No.
2: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
1: No jo. No jo. No tak řekněte něco podobného.
2: Jo. No. A víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného. No. Vy náhodou taky ne?
1: Já? A? Taky ne. Ne. No jo. Jo, počkejte, no? To jste slyšel.
2: A co?
1: Jouda zemřel.
2: Jouda?
1: Jouda.
2: Jaký Jouda?
1: Franta Jouda.
2: Jo, Franta Jouda? Prosím vás, je to možný?
1: Je to tak, zemřel.
2: Prosím vás, a úplně?
1: Jo.
2: Jo. Tak to on už nežije, co?
1: Teď prej už ne.
2: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
1: Já nevím, najednou prej byl pryč.
2: Prosím vás, a kde?
1: No co kde?
2: No kde byl?
1: No já nevím.
2: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
1: Ale ne, já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
2: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím vás, jak je tohle možný?
1: Já nevím.
2: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
1: Ještě minulej týden byl naživu.
2: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
1: Jo.
2: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
1: Ale umřel. Na traverzu.
2: Prosím vás. Zápal, jo?
1: Ale ne. Spadla na něj.
2: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
1: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
2: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
1: No Jouda.
2: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
1: No vy jste ho neznal?
2: No já myslím, že jo.
1: No, tak to byl on.
2: Jo, takovej malej černej, že jo?
1: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
2: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. Tak toho jsem neznal.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem, nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník. A tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu. A Frantu napadla, najednou on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu. Jo? Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten sám podívá, říká, no a čeče, takhle Frantíku, z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti čeče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš.
2: Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
3: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu pomoct.
2: A co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
3: No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí.
2: Myslíte silo, jo?
3: No to silo, no.
2: On přišel, ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za uško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
3: Frantíku, kde seš? Frantíku,
2: a říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, neho, ať se vyžhaví v tom.
3: Frantíku.
2: Ty ti Italové, kako se sučete? Io devo forse rimanere qui sono raso, se riesco a innamorarmi, mi dichiaro questo oltraggio, con la gelosia, se che tu...
3: Já nemám Frantíka tam. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. Já vůbec vám ani nerozumím. Frantíku!
2: Říkám, Franto, pojď už. Nehor, jde to gauner, nebo bej.
3: Frantíku, já už nemůžu. Frantíku, objev se!
2: Říkám, Franto, pojď. No tak jo, dobře, jdeme, no. Kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama. Jste normální, nebo co?
3: Frantíku, ty jsi mě našel.
2: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
3: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě až ten takový to kamarád.
1: Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastal, když jsme byli v Jugoslávii, to ještě Jugoslávie byla Jugoslávii a Dubrovník byl Dubrovníkem a my jsme tam přijeli na letní festival. Samozřejmě, že jsme se taky občas šli koupat. My jsme s Frantou se chodili koupat na luxusní placené pláže. To proto, že Franta se všude perfektně zorientoval a věděl, že u té branky sedí vysloužilí jugoslávští vojáci, takže když kolem nich procházel, tak je pozdravil Zdravo, drugári! Oni řekli Zdravo! Ještě dávno, když jsme se opalovali, oni salutovali. A tak jsme se dostávali na ty nejdražší placené pláže. Zatímco tihleti dva, těm Franta poradil nádherný místo. On jim řekl, tam je to překrásný, tam sedíte koupat, tam to budete mít nádherný, tam si teda proladíte krkovičku, jo? A
2: oni tam skutečně chodili a bylo to opravdu tam nádherný. Mělo to jedinou nevýhodu, ale dost podstatnou, a to, že tam ústila městská kanalizace doma. Čili oni se vraceli z toho koupání takový očáchlý, takový osmrádlý, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říká: poslyšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo? A kdo, Frantíku? Ne, no tak oni zde jde, že jo, ona, Američanka. Kdo? Ten náš šéf, že? Náš šéf, Američanka. No, na ty pláži, že jo? Tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo. No tak co? No tak se do sebe zakosli, no tak o co jde, že? To nejde, že jo, to je v pohodě. Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde dohodit. A on samozřejmě úplně zcepeněl. To on jí říkal, no nejenom to, on ještě jí popisoval a pak jí to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště, a to mě dostal teda, to by neměl, jo? A v tom on šel. Ten náměstek po něm vystartoval, říkal, co jste dovolil, vy jste prozradil státní tajemství, okamžitě budete zrušen, jak se vrátíme, vás okamžitě to... Ale proč, nebo co? Teď já jsem přece to nemohl říct. Já vůbec neznám slova v cizím jazyce, jak bych to mohl říct? Frantíku. Teď on nezná ani slovo v cizím jazyce. Tak jak on to mohl říct? Vy jste, bratře plukovníku, zase naletěl, já vás budu muset vytáhat za ouško.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý, se mnou opravdu nemusíte už chodit, já trefím. Děkuji ti, maminko, děkuji tatínku, pusu. Já vím, no první den, ale zbytečně, aby se tam se mnou šli. No jistě, ne, tudy ne, jděte tamhle tou chodbou. Ano, no, ahoj. Jak to tady vypadá v tý třída. Přece patří takhle. Musí lícovat. Jistá. Pořád. Tak na to dívám, to je hrozný. Tak stávejte, no.
2: Dobrý den, děti. Oni nevstávají, protože to neví. Jsou totiž jako ty, chlapče, ty se posaď, ty seš velmi nějaký trošku napřed, sedni si, chlapče, co ty?
1: Já vím, že se normálně vstává, to já už
2: sedni
1: vím.
2: Si, chlapče. Dobrý den, děti, já vás vítám. Budu vás učit první dva roky, jsem váš nový učitel Kublenka. Vy se smějete, ale je to opravdu blbé jméno, co děti? Milé děti, když přijdu do třídy, tak se musí vstát.
1: To, je jistý,
2: to budete teďka
1: jistý.
2: Dělat každou vyučovací hodinu.
1: Pane učitele, já jsem to říkal. Mleč
2: maličky, co pak si to čteš? Dej mi tu
1: že
2: knížku, prosím
1: vstát,
2: tebe, chlapče.
1: Že se musím stát, jsem to říkal.
2: Odevzdej mi tu knihu, chlapče. To je nesmysl, no. Takže, milí žáci, si to vyzkoušíme. Já jako prostě přijdu každou vyučovací hodinu do třídy, řeknu vstyk a vy vstanete. A pak už to říkat nebudu, protože to každý z vás, milá droboto, budete vědět. Tak to zkusíme. Přišel jsem?
1: Vstyk.
2: Tak se mi to líbí. Sednou, děti. Vítám vás zde v této třídě. Tato třída je první a... Dosud jste chodili, milé děti, do školky, ale teď budete už chodit do opravdové veliké školy, mrňata. No, jaký je to rozdíl? Ví to někdo z vás? Maličká pověz. Ví to někdo z vás? Neví. No, tady už si nebudeme jenom hrát, děti. Tady už se budeme také něco učit.
1: No to je jisté přece, pane učiteli, že je prostě školka, pak je škola, tam se učí, ve školce se hraje.
2: Poznáte, chlapče, ano, já máš pravdu.
1: Já jsem si ve školce už taky nehrál, ale...
2: Ano.
1: Já jsem
2: Výdavý
1: se učil.
2: Chlapec, ano. Tak tady se budeme učit co? Budeme se učit číst, počítat, psát, budeme poznávat dějiny, matematiku, český jazyk, světové jazyky,
1: věcná,
2: samozřejmě ruský jazyk.
1: Věcná.
2: Prosím?
1: Proč dějiny?
2: Musíme znát dějiny naší země, které jsou
1: matematika.
2: Velmi bohaté.
1: Matematika.
2: Matematika bude také, chlapče. Chemie, přírodopis.
1: Ekonomie by měla být hodně. Hlavně
2: to
1: ekonomia.
2: Všecko, chlapče, ale ty jsi nějaký. Posaď se, chlapče, posaď se, posaď se, posaď se. Jak to bude celé, milé děti, probíhat? Bude to probíhat tak, že celá jedna vyučovací hodina má 45 minut.
1: Věcná, pane učiteli, přece není možný.
2: Jakože ne?
1: Hodina má 60 minut.
2: No jo, ale pořád se, chlapče.
1: 40, ale dobře, sám říkám.
2: Dobře, dobře, chlapče. Vyučovací hodina je něco jiného než normální hodina. A ta má 45 minut. Normální hodina má kolik minut, malička? Jak se jmenuješ?
1: 60 minut.
2: Ano, chlapče, ale tebe jsem se neptal teďka. Tebe jsem se neptal, no. Ano, normální hodina má 60, ale naše vyučovací bude mít 45.
1: No, dobře, no.
2: Dobře.
1: Není to už jako hodina.
2: No, není to hodina, teď jsme si to řekli, maličký chlapče, ale je to 45 minut. Ještě za roky do penze. Takže, milé děti, pokračujeme dál. Co vás ještě v té škole čeká? Po té hodině vyučovací, po těch 45 minutách, aby si věděl, chlapče, budou přestávky. Přestávka bude trvat 5 minut a velká dokonce 15 minut.
1: Proč 5 minut?
2: Ale prosím tebe.
1: Minuta úplně stačí, aby se organismus regenoval.
2: Děti se musíte se osvěžit, no, musí pojít jablíčko, něco dobrého.
1: Ztráta času.
2: Ale nebude to ztráta času, chlapče. Nebude to ztráta času. Jsem řekl, že to nebude ztráta času. No, děti jsou zvyklí a budeme si mezi sebou povídat. Děti.
1: Zbytečné, můžeme si přece hovořit, můžeme si povídat o látce.
2: Ale nech to, já jsem si ještě zase nevyvolal.
1: Kterou jsme probírali.
2: Školní rok bude trvat, milé děti, od září do konce června. To znamená,
1: věcná,
2: že... Ale prosím,
1: tě,
2: bych paníča, už to mám opravdu dost.
1: To máme 10 měsíců.
2: No 10 měsíců, no, to je školní rok.
1: Rok trvá 12 měsíců.
2: Ale školní rok trvá 10 měsíců.
1: No,
2: pak jsou 2 měsíce zasloužený prázdniny, milé děti. Budete si hrát, budete na sluníčku koupat, sportovat, vysírat jedovaté houby a podobně, to už to blbnu. Je pleteš, chlapče, prosím tebe. Takže takhle to bude celé. No, má někdo nějaké připomínky, děti? Já myslím, že se vám to všecko tady bude v této škole.
1: Věcná,
2: ale prosím tebe, co je?
1: Chtěl jsem se zeptat, kolik je učitelů na jednoho žáka?
2: Na jednoho žáka v této škole je 7 učitelů.
1: Zbytečně,
2: ale prosím,
1: moc,
2: tebe, jak je to?
1: Zbytečně, skutečně, protože těch učitelů by mohlo být daleko méně.
2: Já už to opravdu dost, chlapče. Jak se jmenuješ?
1: Vaše...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ještě se tady vracím ke skutečným událostem, skutečným třeba... Tady, když jdete Prahou, no tak to je prostě psinec, to je psí hajzl, to už vůbec není Praha, že jo? To jdete takhle, balancujete mezi tím, že jo? Žádný zákon, nic. V Americe to bylo to samé, že jo? A asi před 7 lety vyhlásili tady zákon, že každý musí po svým psovi zamíst hovno. Ale druhý den už Tiffany a Cartier prodávali platinový, zlatý a stříbrný lopatičky s košťátkama posázený briliantama, že jo? A ta babá, která vyšla s tím obrovským černochem na procházku, rozumíš? Šla takhle s tím ten vláčený, ten jezevčík i tak dopředu. Jezevčík vyvalil bulvy. Ona také se natáhla, černoch vytáhl ze zlaceného kufříčku, vytáhl lopatičku platinovou s tím a ona sama, ne, Joe, ne, sama prostě to. A s úsměvem, že naplnila opět ústavu Spojených států. Tam to funguje jinak. A já jsem tam ještě jednou šel, já nevím, proč si na to vzpomenu hned, totiž to bylo hned vedle, tohle v Central Park, jsem pozoroval s Vošickým jednou takovýho chlapa, jak krmil veverky. A on měl, nešťastník měl brejle, jak skla od sodovek, že jo, 30 dioptrií, a takhle tam seděli tři veverky, hopkali a on jim házel nějaký voříšky. Tak se koukám na chlapa, říkám, chlape, zvází to vedle, blbě vidí. Já jsem se podíval na ty tři veverky a ty dvě byly veverky a ten třetí byl krysa. Přiřadil se k veverkám.

0: peso za 300 rolů. On říká, jak dlouho kouříte? Říká, no já kouřu už bezmála 45 roku. Znásobil to život. Ale on mu říká, člověče, vy jste prokouřil celý život. Kdybyste nekouřil, tenhle ten New York State Building by bylo až. On se hledí, říká, vy kouříte? Říká, já samozřejmě nekouřím. Říká, je ten New York State Building? A není, říká, vidíte, můj jo.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já si myslím, že nejvyšší čas, aby se předvedli humoristický dialog, ľudia sa strašne radi smejú. Ja navrhujem, aby vy ste povedali takú tému pre humoristický dialog a ja tú tému už potom rozvediem do takého umeleckého oného.
2: Áno, ja som si pripravil tisíce tém pre humoristický dialog, napríklad, čo ja viem,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Popis pohlavního života tohoto tvora soudobé biologii doslova šokoval. Všeobecně se hovořilo o sexuální bombě století. Zdrženlivější Sigmund Freud použil mírnější termín sexual handgranát. Zimmermann totiž objevil, že arktický sněžný člověk je samosnubný. Což znamená, že k rozmnožování nepotřebuje partnera. Proto je zvlášť důležité přeložit v jeho případě správně anglický termín snowman jako sněžný člověk. A nikoli, jak se u nás žilo, sněžný muž. Jde totiž o muže a ženu zároveň. Nevystačíme tu však s termínem hermafrodit, neboť tato dvoupohlavnost u něho vede mnohem dál. Tak nejlépe je to vidět například na technice rozmnožování. Zimmermann měl to štěstí, že ho mohl skrytě pozorovat právě v době říje a shrnul svá pozorování do výstižného termínu polární samohana. Byl bohužel také svědkem jedné sebevraždy z Vilnosti. Dalším překvapením je, že se sněžný člověk jako biologický pár nejen rozmnožuje, ale i chová. Zimmermann zřetelně slyšel, jak tento tvor neustále mluví sám se sebou. Nejde však prý o samomluvu, ale o vyslovený dialog, který někdy přechází až v hádku. Vysokou pištivou fistulí jakoby vyčítá a obvinuje a hlubšími hlasovými tóny pak zaujímá pozici obranou a obludnou. Zimmermann o tom říká. Jeho řeči jsem sice nerozuměl, ale z intonace, jako bych přímo slyšel něco v tomto smyslu. Kolik bylo hodin, když jsi přišel domů? Já nevím, bylo ještě světlo. Světlo je pořád, máme polární den. Slavil jsem tvoje narozeniny. Nelži, kdo ví, kde lítáš, a mě z toho pak bolej nohy. A právě dualita této řeči, toto spojení první osoby já s osobou druhou ty, vedlo Zimmermanna pojmenování sněžného člověka výstižným slovem játy, které později Angličané zkomolili na jety. Na základě těchto poznatků sformuloval pak Zimmermann novou teorii o vzniku a funkci jazyka. Příklad sněžného samotáře je pro něho důkazem, že řeč nevznikla jenom z potřeby dorozumět se v kolektivu při koordinaci práce, ale že je základní lidskou potřebou každého jedince. Lapidárně řečeno, člověk se ani tak nepotřebuje dorozumět s jinými, člověk se prostě potřebuje vykecat. Samotářství a plachost sněžného člověka poněkud kontrastuje s tím, jak se chová k lidem. Při spatření polární výpravy se sice drží stranou, ale radostně tleská. Zimmermann z toho usoudil, že sněžný člověk nevidí v polárnicích nepřátele, ale užitečné tvory, kteří mu přinesou žráblo a zmrznou. Tolik tedy o Zimmermannově polární expedici.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Když si tehdy přinesla

padal na stůl sedička, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Turista se ptá lidojeda, to je vaše rodinné album? Ne, to je moje kuchařka.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy, a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dva lidojedi jedí klauna a jeden povídá druhému: člověče, ten chutná tak nějak srandovně, nebo co?

0: Šupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Premiér Andrej Babiš se ohradil proti kritice prezidenta Petra Pavla za to, že na včerejší jednání na Pražském hradě přišel ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Uvedl, že prezidenta předtím poprosil o posunutí schůzky, ale nebylo mu vyhověno. Pavlovu kritiku vnímá jako nepatřičnou a zdůraznil, že není jeho podřízený.
0: Co se děje v kraji?
1: Svahy u památky UNESCO ve Žďáru nad Sázavou ožily. Do těžkopřístupného terénu se rozběhlo 20 ovcí. Po roční pauze způsobené rozmachem kulhavky a slintavky tak získají svažité louky pod kostelem svatého Jana Nepomuckého opět tu správnou péči. Ovce nastupují letos do práce o něco dříve než obvykle. Rusko si dnes připomíná 81. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Den vítězství je jedním z nejdůležitějších svátků v zemi a Kreml obvykle pořádá u této příležitosti v metropoli rozsáhlou vojenskou přehlídku. Letos však bude bez pozemní vojenské techniky a oslavy budou nejtlumenější za poslední roky.
0: Sport.
1: Zítra oslaví 30. narozeniny tenistka Kateřina Siniaková. Patří k nejúspěšnějším českým tenistkám posledních let. Daří se jí zejména ve čtyřhře, ve které je světovou jedničkou. Co se týká olympijských her, je vůbec nejúspěšnější z českých tenistů, protože má už dvě olympijské zlaté medaile. S tenisem začala už v 5 letech.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: A protože je po 9. hodině, startuje nám sobotní dopoledne s datem 9. května. U mikrofonu je Míša Rotrová, přeji vám příjemný poslech. Doufám, že máte dnes ideálně volno, když je ten víkend. Pokud náhodou ne, tak ať vám to v práci rychle utíká. My vám k tomu budeme hrát další hity, taky přidáme tipy, co můžete podniknout, tedy pro ty z vás, kteří to volno máte. No a v této hodině přidám taky třeba kalendárium. Tak tedy zůstaňte s námi.
0: Rádio Jihlava.

Ladíte Rádio Jihlava a je čas jít pogratulovat k svátku. 9. května je v kalendáři jméno Ctibor. Jméno slovanského původu, které vzniklo ve staroslovanštině složením dvou slov. První část jména pochází ze slovanského slova čest, druhá pak ze staroslovanského boriti s významem bojovat. Jméno Ctibor se tedy vykládá jako bojovník za čest, čestný bojovník či bojující za čest. Jméno to není příliš časté, v České republice ho nosí zhruba tisícovka lidí. Tak pokud nějakého toho Ctibora znáte, přejeme všechno nejlepší a posíláme další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A ovoce jste se slupkou. Je to mnohem zdravější, říká lékař. A jaké ovoce máte nejraději? Prosím, pane doktore, kokosové ořechy.

0: Jste s Rádiem Jihlava i v sobotu 9. května a ani dnes nemůže chybět kalendárium. A tak se už za chvíli podíváme na 9. květen pěkně v historii, na to, jaké události jsou s tímto datem spojené, ale i do současnosti na to, kdo dnes slaví ve světě známých osobností narozeniny. Určitě zůstaňte s námi.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Ladíte Rádio Jihlava a je tady kalendárium s datem 9. května. V roku 1346 papež Klement VI. Povolil Karlu IV. Založit klášter Emauzy, kde směl být v liturgii užíván slovenský jazyk. V roku 1894 měl premiéru hra Bratří mrštíků Mariša v Národním divadle v Praze. V roku 1926 se v Československu odehrál historický

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Nová elektronická evidence tržeb nejspíš opět skončí u ústavního soudu. Opozici vadí, že součástí povinnosti mají být i platby kartou. Z předchozí EET je právě ústavní soud výmul. Podle ministryně financí Aleny Schillerové ale už není možné tak snadno karetní transakce dohledat.
3: Co se děje v kraji?
4: Ve čtvrtek 14. května vyrážejí účastníci šestidenní štafety Pohybem pro naději na čtvrtou etapu z Náměšti nad Oslavou přes Třebíč a Jihlavu až do Větrného Jeníkova. Štafeta dlouhá celkem 550 kilometrů začíná v pondělí 11. května na Česko-Slovensko-Polském trojmezí a končí v sobotu 16. v Praze. Z 8 podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi v Atlantiku bylo dosud potvrzeno 6 případů hantaviru. Jsou to viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína. Úmrtnost dosahuje až 50%.
3: Sport.
4: Tenisté Jiří Lehečka, Karolína Plíšková a Nikola Bartuňková postoupili na turnaj v Římě do třetího kola. 13. hráč světa Lehečka porazil Němce Štrufa 7-6 a 6-3. Plíšková po třech odvrácených mečbolech zdolala Rumunku Kristianovou. Bartuňková, která se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser za odhlášenou Kanaďanku Bokovou, otočila duel s domácí Grantovou a zvítězila 4-6, 6-3 a 6-4.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: 10. hodina odbyla, vy jste stále s rádiem Jihlava, odkud vás zdraví Míša, přeji vám příjemné sobotní dopoledne a co takhle vyrazit na farmářské trhy, kam, tak to prozradím za pár okamžiků.
3: 101.1 FM, vaše jednička s českým

A teď už na rádiu Jihlava pozvánka na 16. ročník oblíbených novoměstských farmářských trhů. Ano, pozvánka je do Nového Města na Moravě, kde se do pravého poledne koná další ročník farmářských trhů. Zahajuje se tady sezóna oblíbené akce, kde koupíte nejrůznější lokální dobroty. Masné výrobky a speciality z Fryšavy, taky sirupy ze sněžného, pečivo z Frgálovny a od Kejvala, krutí maso od Zelenky, masné a mléčné výrobky z Netína, pivo novoměstského pivovaru Hejkal, raketníkové výrobky z Bohdalova, trubičky z Prosetína a tak dále. Opravdu velká spousta nejrůznějších dobrot, těšit se ale můžete třeba i na široký výběr trvalek, letniček, bylinek a spousty dalších věcí. Tak tedy už dnes do pravého poledne novoměstské farmářské trhy.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se pacient lékaře. Pane doktore, jsou slanečci zdraví? No myslím, že ano. Tak alespoň si nevzpomínám, že by nějaký přišel ke mně do ordinace.

0: Ladíte Rádio Jihlava a pokud přemýšlíte, kam dnes vyrazit, tak co takhle roštejnský hodokvas. Oblíbená hradní slavnost dnes nabízí bohatý program a já vám řeknu více za okamžik.
1: Hravé jaro na Rádio Jihlava.

0: Posloucháte Rádio Jihlava a teď už vás zvu nedaleko Telče na hrad Roštejn, kde dnes probíhá oblíbená hradní slavnost s názvem Roštejnský hodokvas. Je to akce s tématikou středověku, kterou pořádá skupina Novus Origo od roku 2012. Navíc je výtěžek z akce věnován na dobročinné účely letos na nadační fond Světluška. Návštěvníkům nabízí akce historické tržiště, v odpoledním programu pak šermířská představení, tanečnice, kejtíře nebo ukázku zbraní a večer navíc ohňovou show. Tak tedy už dnes od 14 hodin až do pozdních nočních hodin Roštejnský hodokvas na Roštejně.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25%.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tady se vám blíží splátečka a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezkou sobotu. Ministr obrany Jaromír Zuna bude o novém náčelníkovi generálního štábu jednat s premiérem Andrejem Babišem v pondělí. Premiér pak donese návrh prezidentovi Petru Pavlovi. Kandidáti na šéfa armády jsou 4. Jména Zuna dosud neuvedl. Pavla s nimi ale seznámil už na konci dubna. Konkrétní jména zná i Babiš.
4: Jihlava aktuálně.
5: Obyvatelé Jihlavy mají nově více času na odvoz bioodpadu. Kompostárna Henčov rozšiřuje svou provozní dobu a je otevřená také v sobotu od 9 do 16 hodin. Víkendový provoz, který potrvá do konce června, je určen výhradně pro občany Jihlavy, nikoli pro firmy. Americký prezident Donald Trump si přeje, aby příměří ve válce na Ukrajině bylo delší než jim dříve oznámené 3 dny. Zatím má klid zbraní trvat ode dneška do úterka. Šéf Bílého domu dal příměří do souvislosti s výročím konce druhé světové války, které si Moskva dnes připomíná.
4: Sport.
5: Pro fotbalistu Tomáše Čvančaru skončila sezóna předčasně. Český útočník uvedl, že se příští týden podrobí operaci natrženého přitahovače a Celticu Glasgow už v boji o titul nepomůže. Do slavného skotského klubu přišel v lednu na půlroční hostování z Mönchengladbachu.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Je po 11. hodině, Míša s vámi, a pokud máte chuť vyrazit na pořádnou muziku, tak dnes večer vás čeká Kalibr v Dělňáku. Podrobnosti za chvíli, tak tedy zůstaňte s námi.
4: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička z Česka.

ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: A teď už na rádiu Jihlava pozvánka na dnešní večer do Dělnického domu Jihlava. Od 20 hodin se vrací na místo činu brtnická parta Kalibr. Čeká vás další nezapomenutelná noc, plná energie, skvělé muziky a atmosféry, která vás vtáhne od prvního tónu až do posledního refrénu. Přijďte si zaspívat, zatrsat a nechat se strhnout davem fanoušků. K tomu pivo, drinky, dobrá nálada a sál Dělnického domu proměněný v jednu velkou party. Dnes od 20 hodin tedy Kalibr v Dělňáku.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

mám lísky na snění, co vynesou jmění a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynesou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař se ptá sestřičky, kde ten pacient z pokoje číslo 12? No měl vysokou horečku, tak jsem ho dala na osmičku k té dívce se zimnicí.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

Ladíte Rádio Jihlava a pokud jste milovníci minerálů, šperků či drahokamů, tak byste určitě neměli chybět na dnešní prodejní výstavě. Kde se koná, tak to prozradím po dalších hitech.

0: kdy hledáme signál.
1: A z vlny 101.1 FM teď pozvánka do DKO Jihlava. Tady se dnes koná až do 17 hodin prodejní výstava minerálů, šperků a drahokamů. Akce, kde se představí vystavovatelé nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí. No a vy se můžete těšit opravdu na širokou nabídku krásných věcí. Možná si tady zakoupíte nějaké krásné unikátní kousky, anebo v případě, že třeba tvoříte, jako i občas já, tak možná nakoupíte nějaké krásné komponenty, minerálové korálky a tak podobně. Pokud vyrazíte, moc si to užijte.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Od 14. června už obchody nebudou moci na regály doplňovat některé medové produkty pod názvem med. V platnost totiž vstoupí nová opatření Evropské unie, která upřesňují, jaké výrobky budou moci toto označení nést a jaké ne. Stávající zásoby se ale ještě budou moci doprodat. Opatření budou platit pro všechny členské státy.
3: Jihlava aktuálně.
4: Do Jihlavy se po roce vrací preventivně vzdělávací program Spolu proti melanomu. Cílem blížící se akce, která se uskuteční v úterý 12. května na Masarykově náměstí, je včasné odhalení vzniku zhoubného melanomu nebo jiných závažných onemocnění či komplikací. Lidé mohou přijít mezi 10. a 17. hodinou. Na webu Pentagonu se objevily desítky souborů spojených s pozorováním UFO. Jde o dokumenty, videa a fotky, jejichž odtajnění přikázal prezident Spojených států Donald Trump. Záznamy pocházejí z období od 40. let až do současnosti. Další soubory by mělo ministerstvo podle Bílého domu průběžně zveřejňovat v dalších týdnech. Celkem by mělo jít o tisíce záznamů.
3: Sport.
4: Olympijskému vítězi Josefu Dostálovi nevyšel úvod světového poháru v rychlostní kanoistice v Segedu. V semifinále závodu kajakářů na kilometrové trati skončil třetí.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: 12. hodina odbyla, Míša s vámi, no a v této hodině vám dám tipy na nějaké ty komentované procházky, které můžete v dalších dnech nebo i dnes navštívit tady v Jihlavě. Počkejte si tedy na to, no a pokud zrovna obědváte, tak vám přeji i dobrou chuť.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

Ladíte Rádio Jihlava, Míša s vámi. Dneska už proběhla jedna procházka, a to stopou Ještí za znaky míst a domů městských, ale vyrazit můžete odpoledne taky na procházku, která má 3,5 km, je na 2 hodinky a má název Po stopách Karla Léva od Vily na Člunku přes Helenín až k venkovské usedlosti v Henčově. Provádět vás bude průvodce brány Jihlava Marek Skřivánek a východištěm je MHD zastávka na Člunku. Takže pokud vás zajímá třeba působení rodu Lév, zejména továrníka Karla Léva a stavby, jako je Vila na Člunku, dělnické domky s hostincem v ulici Lesní a mnoho dalšího, tak určitě můžete vyrazit.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař si stěžuje kolegovi. Tak jsem předepsal pacientovi s bronchitidou, že si má vzít něco teplého. No a co? Když odcházel, vzal si můj zimník.

0: na Rádiu Jihlava.
1: Ladíte Rádio Jihlava, no a protože zítra tady máme Den maminek, tak co takhle vzít svoji maminku na koncert? Jaký koncert vás čeká už zítra? To prozradím za okamžik, počkejte si na to.

0: Posloucháte Rádio Jihlava a teď už pozvánka na zítřejší odpoledne na koncert, kam můžete vyrazit všichni, a to dokonce bez vstupenek. Říkáte si, cože to je, o čem to mluvím? Máler Jihlava hudba tisíců 2026, koncert pro maminku. Tak se tato akce jmenuje. Akce se koná v City Parku Jihlava, tedy na opravdu netradičním místě. No a těšit se můžete jednak na saxofony Kateřiny Pavlíkové a Eriky Pavlíkové a Jana Hrbka. Na úvod taky vystoupí žáci Základní umělecké školy Jihlava, kvarteto Zobcových, Fléten či Jan Molva a Miloslav Dvořák na trubky, taky Kateřina Rychlá na lesní roh či Jáchym Nosek na trombon a Matyáš Misař na tubu. Tento koncert už tedy zítra v 15 hodin v City Parku Jihlava.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citů.

bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská a jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych proto

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou sobotu. Premiér Andrej Babiš se ohradil proti kritice prezidenta Petra Pavla za to, že na včerejší jednání na Pražském hradě přišel ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Uvedl, že prezidenta předtím poprosil o posunutí schůzky, ale nebylo mu vyhověno. Pavlovu kritiku vnímá jako nepatřičnou a zdůraznil, že není jeho podřízený.
0: Co se děje v kraji?
3: Svahy u památky UNESCO ve Žďáru nad Sázavou ožily. Do těžko přístupného terénu se rozběhlo 20 ovcí. Po roční pauze způsobené rozmachem Kulhavky a Slintavky tak získají svažité louky pod kostelem svatého Jana Nepomuckého opět tu správnou péči. Ovce nastupují letos do práce o něco dříve než obvykle. Rusko si dnes připomíná 81. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Den vítězství je jedním z nejdůležitějších svátků v zemi a Kreml obvykle pořádá u této příležitosti v metropoli rozsáhlou vojenskou přehlídku. Letos však bude bez pozemní vojenské techniky a oslavy budou nejtlumenější za poslední roky.
0: Sport.
3: Zítra oslaví 30. narozeniny tenistka Kateřina Siniaková. Patří k nejúspěšnějším českým tenistkám posledních let. Daří se jí zejména ve čtyřhře, ve které je světovou jedničkou. Co se týká olympijských her, je vůbec nejúspěšnější z českých tenistů, protože má už dvě olympijské zlaté medaile. S tenisem začala už v 5 letech.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Máme po 13. hodině, jste s Rádiem Jihlava a v této hodině vám dám nějaké ty tipy na akce, které proběhnou v následujícím týdnu. Počkejte si tedy na to, do té doby další hity a od mikrofonu vám příjemnou sobotu přeje Míša.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Jste s Rádiem Jihlava a teď už jedna pozvánka na pondělní dopoledne pro ty z vás, kteří máte doma děti do 3 let. Společně jste zváni na program plný tvoření, her a zpívání s Terezou Macháčkovou s názvem Mami, tati, pojďte si hrát. Sebou přezůvky, svačinu a pohodlné oblečení. Akce se koná na adrese Třída legionářů 1468. Zvonek výstavní místnost. Akci pořádá Point Plus a je potřeba si své místo rezervovat. Začátek je v 9 hodin.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Doktor čte chorobopis pacienta a mumlá si přitom: no to je dobře, no to je dobře. Pacient už to nevydrží a ptá se: a co je dobře? No, že tu nemoc nemám já.

Na rádiu Jihlava teď pozvánka asi zřejmě pro všechny seniory. Jak na chytrý telefon. Zajímavý praktický seminář můžete navštívit už toto úterý od 9 hodin v sociálním centru kraje Vysočina, tedy od 9 hodin noví zájemci. Ukážete si, jak zařízení správně používat, jak se orientovat v aplikacích i jak se bezpečně pohybovat na internetu. Všechno v klidu, srozumitelně, s individuálním přístupem. No a pokud už patříte mezi pokročilejší uživatele, pak je pro vás určen pokračující seminář od 14 hodin. Vstup je zdarma, ovšem míst je omezený počet, rezervace je tedy nutná. Tak si nezapomeňte zamluvit své místečko a v úterý se těšte v sociálním centru kraje Vysočina.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
4: Na rádiu Jihlava teď ještě dvě pozvánky na akce, které se konají v tomto týdnu. V úterý proběhne klasická akce Spolu proti melanomu. Preventivní akce, kterou pořádá Česká průmyslová zdravotní pojišťovna už 9. rokem ve spolupráci s dermatology v 15 vybraných městech. Ano, i u nás v Jihlavě, a to přímo na Masarykově náměstí. Cílem akce je odborně vyšetřit pigmentové skvrny na těle zájemců, což může pomoci včas odhalit zhoubný melanom či jiná závažná onemocnění kůže. Akce je určena pro širokou veřejnost. Zdravotní pojištění právě u zmiňované pojišťovny není podmínkou vyšetření. Navíc vás čeká i doprovodný program InBody, analýza těla, edukace ochrany pokožky před slunečním UV zářením, edukace správné péče o zuby či vyšetření vlasové pokožky. Tohle všechno v úterý od 10 do 17 na Masarykově náměstí. A pokud vás třeba zajímá téma Černobylu, tak se určitě těšte na středu na 17. hodinu, kdy vás čeká přednáška Černobyl a neb spící peklo, katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu. Dozvíte se tady, jak to bylo včera, jak je to dnes, fakta i příběhy. Vydáte se sem s fotografem, novinářem a cestovatelem Tomášem Kubešem. Akce proběhne v malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově náměstí.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Nová elektronická evidence tržeb nejspíš opět skončí u ústavního soudu. Opozici vadí, že součástí povinnosti mají být i platby kartou. Z předchozí EET je právě ústavní soud výmul. Podle ministryně financí Aleny Schillerové ale už není možné tak snadno karetní transakce dohledat.
2: Co se děje v kraji?
3: Ve čtvrtek 14. května vyrážejí účastníci šestidenní štafety Pohybem pro naději na čtvrtou etapu z náměšti nad Oslavou přes Třebíč a Jihlavu až do Větrného Jeníkova. Štafeta dlouhá celkem 550 kilometrů, začíná v pondělí 11. května na Československo-Polském trojmezí a končí v sobotu 16. v Praze. Z 8 podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi v Atlantiku bylo dosud potvrzeno 6 případů hantaviru. Jsou to viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína. Úmrtnost dosahuje až 50%.
2: Sport.
3: Tenisté Jiří Lehečka, Karolína Plíšková a Nikola Bartuňková postoupili na turnaj v Římě do třetího kola. 13. hráč světa Lehečka porazil Němce Štrufa 7-6 a 6-3. Plíšková po třech odvrácených mečbolech zdolala Rumunku Kristianovou. Bartuňková, která se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser za odhlášenou Kanaďankou Bokovou, otočila duel s domácí Grantovou a zvítězila 4-6, 6-3 a 6-4.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Kraj Vysočina přispěje ze svého fondu na opravu 91 památek přes 21 milionů korun. Další podrobnosti za chvíli.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější.

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Kraj Vysočina přispěje ze svého fondu na opravu 91 památek přes 21 milionů korun. Je to víc než loni, kdy se s krajskou podporou asi 19,6 milionů korun opravilo 82 památek. Nejvyšší příspěvek 400 tisíc korun dostalo 11 památkově chráněných objektů, mezi nimi i kaple svatého Václava v Hybralci. Práce na obnově její střechy začnou v červnu nebo v červenci. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jihlava. Hlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Sestřička veze pacienta po chodbě a pacient se ptá: sestři, kam to jedeme? Do Márnice. Počkejte, ale teď já ještě nejsem mrtvej. No však taky ještě nejsme v Márnici.

Hezké odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava. Víme, že za použitelné věci z připravovaného reuse centra v Moravských Budějovicích budou lidé moci přispět do veřejné sbírky na péči o městskou zeleň. Další podrobnosti za chviličku, buďte s námi.

0: Ladíte rádio Jihlava, jsme za to moc rádi a víme, že za použitelné věci z připravovaného Reuse centra v Moravských Budějovicích budou lidé moci přispět do veřejné sbírky na péči o městskou zeleň. Podle města je to administrativně jednodušší varianta, než vybírat za věci symbolické částky. Příspěvek do sbírky bude dobrovolný. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hity rádia Jihlava.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezkou sobotu. Ministr obrany Jaromír Zuna bude o novém náčelníkovi generálního štábu jednat s premiérem Andrejem Babišem v pondělí. Premiér pak donese návrh prezidentovi Petru Pavlovi. Kandidáti na šéfa armády jsou 4. Jména Zuna dosud neuvedl. Pavla s nimi ale seznámil už na konci dubna. Konkrétní jména zná i Babiš.
3: Jihlava aktuálně.
4: Obyvatelé Jihlavy mají nově více času na odvoz bioodpadu. Kompostárna Henčov rozšiřuje svou provozní dobu a je otevřena také v sobotu od 9 do 16 hodin. Víkendový provoz, který potrvá do konce června, je určen výhradně pro občany Jihlavy, nikoli pro firmy. Americký prezident Donald Trump si přeje, aby příměří ve válce na Ukrajině bylo delší než jim dříve oznámené 3 dny. Zatím má klid zbraní trvat ode dneška do úterka. Šéf Bílého domu dal příměří do souvislosti s výročím konce druhé světové války, které si Moskva dnes připomíná.
3: Sport.
4: Pro fotbalistu Tomáše Čvančaru skončila sezóna předčasně. Český útočník uvedl, že se příští týden podrobí operaci natrženého přitahovače a Celticu Glasgow už v boji o titul nepomůže. Do slavného skotského klubu přišel v lednu na půlroční hostování z Mönchengladbachu.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Hledíte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že Velká bíteš na Žďársku nabízí 10 000 korun lidem, kteří se do konce roku přihlásí k trvalému pobytu ve městě. Další podrobnosti si nenechte ujít, za chvíli sem zpátky.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte Rádio Jihlava. Velká bítež na Žďársku nabízí 10 000 korun lidem, kteří se do konce roku přihlásí k trvalému pobytu ve městě. O dar se budou moci přihlásit příští rok v září. K motivačnímu příspěvku letos přistoupila také Chotěboř na Havlíčkobrodskou. Tamní radnice nabízí 5 000 korun s podmínkou, že žadatel bude mít trvalé bydliště ve městě nejméně 2 roky. Peníze se jim později vrátí navýšením příspěvku od státu, který dostávají na přihlášené obyvatele. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hity Rádia Jihlava.

0: Naufragé. Sí.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Chlápek si stěžuje u psychiatra. Pane doktore, nikdo mě nebere vážně.
3: Ale ne, vy žertujete.

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Ledeč nad Sázavou dostane od kraje bezplatně bývalý dětský tábor výměnou za pozemky u ledeckého areálu krajských silničářů. Podrobnosti přidám za chvíli, zůstaňte s námi.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezký den, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Ledeč nad Sázavou dostane od kraje bezplatně bývalý dětský tábor výměnou za pozemky u ledeckého areálu krajských silničářů, které město kraji daruje. Směnu už projednala krajská rada a doporučila ji schválit krajskému zastupitelstvu. Odkoupit schátralý tábor, který se léta nevyužívá, v loni ledecké zastupitelstvo odmítlo. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Přejme vám krásné odpoledne.
1: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zas jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí. Tak všechno je v pořádku, když pánbu to řídí. Všichni se sejdeme po smrti kolem velkého piána.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách, čekat,

0: padu. To asi s pití špatně mi tráví, už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Od 14. června už obchody nebudou moci na regály doplňovat některé medové produkty pod názvem med. V platnost totiž vstoupí nová opatření Evropské unie, která upřesňují, jaké výrobky budou moci toto označení nést a jaké ne. Stávající zásoby se ale ještě budou moci doprodat. Opatření budou platit pro všechny členské státy.
4: Jihlava aktuálně.
5: Do Jihlavy se po roce vrací preventivně vzdělávací program Spolu proti melanomu. Cílem blížící se akce, která se uskuteční v úterý 12. května na Masarykově náměstí, je včasné odhalení vzniku zhoubného melanomu nebo jiných závažných onemocnění či komplikací. Lidé mohou přijít mezi 10. a 17. hodinou. Na webu Pentagonu se objevily desítky souborů spojených s pozorováním UFO. Jde o dokumenty, videa a fotky, jejichž odtajnění přikázal prezident Spojených států Donald Trump. Záznamy pocházejí z období od 40. let až do současnosti. Další soubory by mělo ministerstvo podle Bílého domu průběžně zveřejňovat v dalších týdnech. Celkem by mělo jít o tisíce záznamů.
4: Sport.
5: Olympijskému vítězi Josefu Dostálovi nevyšel úvod světového poháru v rychlostní kanoistice v Segedu. V semifinále závodu kajakářů na kilometrové trati skončil třetí.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Hezkou sobotu, ladíte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že díky nové spolupráci nemocnice Jihlava a Masarykova onkologického ústavu budou mít pacienti na Vysočině rychlejší přístup k moderní diagnostice. Buďte s námi, mám podrobnosti.
4: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

0: světlo.
1: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Díky nové spolupráci nemocnice Jihlava a Masarykova onkologického ústavu budou mít pacienti na Vysočině rychlejší přístup k moderní diagnostice, specializované léčbě i novým klinickým studiím. Spolupráce přináší také lepší multidisciplinární péče a větší podporu během léčby. Memorandum se podepsalo smluvně. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde pacient k psychiatrovi a povídá: pane doktore, v posledním čase jsem trochu nejistý. A nebo ne?

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka přeje hezký sobotní den. Počet volebních okrsků v krajské Jihlavě snížila radnice z dosavadních 58 na 35. Víc informací už za chvíli.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Z Rádia Jihlava krásný víkend vám všem. Počet volebních okrsků v krajské Jihlavě snížila radnice z dosavadních 58 na 35. Jejich dosavadní podoba vycházela ze situace zhruba před 30 lety a neodpovídala současnému rozvoji města, změnám v hustotě osídlení, dostupnosti městské dopravy ani požadavkům na bezbariérovost. Změnu umožnila nová legislativa, která obcím dala větší prostor pro úpravu volebních okrsků. Teď ale před námi další hity Rádia Jihlava. Mějte hezkou sobotu.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezkou sobotu. Premiér Andrej Babiš se ohradil proti kritice prezidenta Petra Pavla za to, že na včerejší jednání na Pražském hradě přišel ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Uvedl, že prezidenta předtím poprosil o posunutí schůzky, ale nebylo mu vyhověno. Pavlovu kritiku vnímá jako nepatřičnou a zdůraznil, že není jeho podřízený.
1: Co se děje v kraji?
2: Svahy u památky UNESCO ve Žďáru nad Sázavou ožily. Do těžko přístupného terénu se rozběhlo 20 ovcí. Po roční pauze způsobené rozmachem kulhavky a slintavky tak získají svažité louky pod kostelem svatého Jana Nepomuckého opět tu správnou péči. Ovce nastupují letos do práce o něco dříve než obvykle. Rusko si dnes připomíná 81. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Den vítězství je jedním z nejdůležitějších svátků v zemi a Kreml obvykle pořádá u této příležitosti v metropoli rozsáhlou vojenskou přehlídku. Letos však bude bez pozemní vojenské techniky a oslavy budou nejtlumenější za poslední roky.
1: Sport.
2: Zítra oslaví 30. narozeniny tenistka Kateřina Siniaková. Patří k nejúspěšnějším českým tenistkám posledních let. Daří se jí zejména ve čtyřhře, ve které je světovou jedničkou. Co se týká olympijských her, je vůbec nejúspěšnější z českých tenistů, protože má už 2 olympijské zlaté medaile. S tenisem začala už v 5 letech.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Kraj Vysočina přispěje ze svého fondu na opravu 91 památek přes 21 milionů korun. Další podrobnosti za chvíli.
1: Rádio Jihlava. 101.1

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Kraj Vysočina přispěje ze svého fondu na opravu 91 památek přes 21 milionů korun. Je to víc než loni, kdy se s krajskou podporou asi 19,6 milionů korun opravilo 82 památek. Nejvyšší příspěvek 400 tisíc korun dostalo 11 památkově chráněných objektů, mezi nimi i kaple svatého Václava v Hybralci. Práce na obnově její střechy začnou v červnu nebo v červenci. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jihlava. Hlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vzkaz z domácí nástěnky. Jídlo máš v pračce. Jsem u psychiatra, máma.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava. Víme, že za použitelné věci z připravovaného reuse centra v Moravských Budějovicích budou lidé moci přispět do veřejné sbírky na péči o městskou zeleň. Další podrobnosti za chviličku, buďte s námi.
1: 101.1 FM, vaše jednička z českých

0: v Moravských Budějovicích budou lidé moci přispět do veřejné sbírky na péči o městskou zeleň. Podle města je to administrativně jednodušší varianta, než vybírat za věci symbolické částky. Příspěvek do sbírky bude dobrovolný. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hity Rádia Jihlava.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Nová elektronická evidence tržeb nejspíš opět skončí u ústavního soudu. Opozici vadí, že součástí povinnosti mají být i platby kartou. Z předchozí EET je právě ústavní soud výmul. Podle ministryně financí Aleny Schillerové ale už není možné tak snadno karetní transakce dohledat.
0: Co se děje v kraji?
3: Ve čtvrtek 14. května vyrážejí účastníci šestidenní štafety Pohybem pro naději na čtvrtou etapu z náměšti nad Oslavou přes Třebíč a Jihlavu až do Větrného Jeníkova. Štafeta dlouhá celkem 550 kilometrů začíná v pondělí 11. května na Československo-Polském trojmezí a končí v sobotu 16. v Praze. Z 8 podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi v Atlantiku bylo dosud potvrzeno 6 případů hantaviru. Jsou to viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína. Úmrtnost dosahuje až 50%.
0: Sport.
3: Tenisté Jiří Lehečka, Karolína Plíšková a Nikola Bartuňková postoupili na turnaj v Římě do třetího kola. 13. hráč světa Lehečka porazil Němce Štrufa 7-6 a 6-3. Plíšková po třech odvrácených mečbolech zdolala Rumunku Kristianovou. Bartuňková, která se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser za odhlášenou Kanaďanku Bokovou, otočila duel s domácí Grantovou a zvítězila 4-6, 6-3 a 6-4.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Ladíte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že Velká Bíteš na Žďársku nabízí 10 000 korun lidem, kteří se do konce roku přihlásí k trvalému pobytu ve městě. Další podrobnosti si nenechte ujít, za chvíli sem zpátky.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte Rádio Jihlava. Velká Bíteš na Žďársku nabízí 10 000 korun lidem, kteří se do konce roku přihlásí k trvalému pobytu ve městě. O dar se budou moci přihlásit příští rok v září. K motivačnímu příspěvku letos přistoupila také Chotěboř na Havlíčkobrodsku. Tamní radnice nabízí 5 000 korun s podmínkou, že žadatel bude mít trvalé bydliště ve městě nejméně 2 roky. Peníze se jim později vrátí navýšením příspěvku od státu, který dostávají na přihlášené obyvatele. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hity Rádia Jihlava.
1: Zas jsi tak smutná, kdo se má

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dneska jsem vypral, osprchoval jsem se, chlubí se bezdomovec kamarádovi. Neříkej, jak jsi to dokázal? Já ne, to všechno déšť.

0: týden. Jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava. Ledeč nad Sázavou dostane od kraje bezplatně bývalý dětský tábor výměnou za pozemky u ledeckého areálu krajských silničářů, které město kraji daruje. Směnu už projednala krajská rada a doporučila ji schválit krajskému zastupitelstvu. Odkoupit schátralý tábor, který se léta nevyužívá, v loni ledecké zastupitelstvo odmítlo. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Přejme vám krásné odpoledne.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: S lidí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dneska budu oslavovat. Chlubí se jeden houmelesák druhému. Neříkej, kolik ti bude, ale ne narozeniny. Slavnostně dneska vyberu miliontou popelnici v životě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Moje sousedka nechce nikomu prozradit, kolik jí je vlastně let. Ale jsou tady zajímavé náznaky. Například v řidičském průkazu má místo fotky miniaturní podobiznu od Rembrandta a vlastní také Bibli s vlastnoručním podpisem autora.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stará babička přišla po delší době k doktorovi a ten se jí ptá: a proč pak jste u nás tak dlouho nebyla, babi? Ale to víte, pane doktore, nemocná jsem byla.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráčském divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. No může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat, že jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. No to víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky. A tento přímo do divadla, nic proti tomu, že jo, než se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že? Ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus. Tedy autobus bednu na kolečkách s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, mi mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty baby padaly, ještě ani nebrzdil, no takže. Ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemějšek než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty co jako říkají napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, nebo chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Použil jste někdy Viagru?
2: Co?
1: Jestli si použil Viagru?
2: Ne, ale mám jí doma, jsem to dostal k narozeninám.
1: Ještě si ji nepoužil?
2: Ne,
1: no
2: já
1: tak, takhle.
2: Nepoužil.
1: Jednou už ji použil, co ale kec? Zapomněl ji rozbalit, takže vlastně hned druhý den zpátky na místo. Neplatný pokus.
2: Přátelé, není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem jí dostal k narozeninám, ale jestli jsem to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
1: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
2: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlař, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A co já doma, pane, že udělám zbytou kuličku na dříví? Hlejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp. A ten si vzal Viagru v autě. A zamk si volant.
1: Děkujeme. Přátelé, to je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Josef Alois Nálovský.
2: Josef Mladý.
1: Mějte se hezky a zase někdy v Hlinsku na shledanou.
2: Ať je Hlinsko.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

A mě se ztratilo, stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku. Ubran novověku, novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku. Ubran novověku, novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku, novověku, úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem, má vnuk křídly a uletím všem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A já bych vám na začátek řekl bezvadný fór o České poště, ale nevím, jestli vám dojde.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tam. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120L.
2: Prosím? 120L.
1: A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukradl. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukradl.
1: Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače, ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel a ukradl hned dvoje zase.
1: No a co vy se o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No, museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No, tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale my jsme ten pokoj dostali pouze ve Francii s tím číslem 325 a potom jsme dostávali už úplně jiný pokoj, ale Franta byl vyučený písmomalíř a vozil si sebou náčiníčko a vždycky dokonale přepsal to číslo toho pokoje na 325, takže ty uklizečky šly a uklizeli dvojku, trojku, čtverku, 325, lekli se, že jo, a nevěděli, na čem jsou a už si šli stěžovat. No a my jsme se vždycky ubytovali na ty 325 a zažívali jsme neuvěřitelné věci. Ovšem, já se musím vrátit zpátky do Brna, ještě než se k těm zájezdům dostanu podrobněji, protože tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Synkopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem, když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadařené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl: dobrý večer, a jsem Ruda Kovanda a zazpívám vám písničku Juice Blues. A bez nějakého varování rovnou spustil: včera jsem si koupil juice, ojen, má matka mě s sebou dala 5 korun, ojen, a jsem měl říct, jak jsem koupil juice, ojen, a zase chtěl si koupit ještě, ale už se neměl žádný peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, ojen, a tak jsem šel domů, ojen, protože už se neměl žádný peníze, tak jsem si ten juice žádný už nekoupil, ojen. No, to bylo zděšení. A všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl: to je on, to je zpěvák pro Brno. A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat z hůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík, to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupují své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohle to jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat. A tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda. No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy převážně s tímto jménem a oni už z toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda. A nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali: prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda? Nejvíc toho chodí z Brna. A on řekl: to je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen Zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem pro nás se stejně tak, jako v anketě Hledáme zpěváka pro Brno, stál Kovanda morálním vítězem a díky Frantovi Kocourkovi jsme to pravidelně slavili vždycky na akci, která se jmenovala Tekutý kapřík, kterou zase Franta vymyslel, odehrávala se na Štědrý den a spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyšli koupit stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů. Tak na této akci jsme vždycky Kovandu dekorovali vavřínovým věncem a jmenovali ho Zlatým slavíkem a napsali Karlovi výhružný dopis. Hravé jaro na rádiu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem zhubnul, ale mně se stalo, že jsem dokonce žádný diety nebo tohle. Já jsem zhubnul na státní útraty. Pak jsem točil, dělal jsem předsedu vinařského družstva. A já jsem prostě, nejdřív jsem jako kladl odpor, pak já jsem tam přijel. My když děláme nějakou profesi, kterou neovládáme, která není nám vlastní, máme odborní poradce, takže já předseda vinařského družstva, že? Tak tam na mě už čekali dva odborní poradci, opilci taky. Ten jeden měl koštýř v ruce a úplně napuchlou ruku, pak já měl přijet včera, přijel jsem až ten druhý den, on tam stál 48 hodin prostě s tím koštýřem, ten má ještě dneska kroužek na ukazováč. Hned menšíku, tohle já povídám, chlapci, já nepiju. A když jsi z Ivančic, já pám, to na tom nic nemění, jsem z Ivančic, ale nepiju. No ale jak to přece, já jsem pán, no tak, já už mám vypít do roku 2000. Ale oni to není možné, a to byste nás urazili, tohle oni jsou potvory. Oni to mají tak vypočítané, že vám provedou vás tím sklepem, abyste ochutnali všecko to, co vyrábějí. A pak vám řeknou, a pak, co vám chutná o nejlíp, tak v tom budete pokračovat. A tam jeden, dokonce to činitel, napsal do ty kroniky, vy potvory, teď už nemůžete klidně lít tekutej ter papír, já už nepoznám vůbec nic. A tak to je. No já jsem prostě jako krát odporom opát, tak aspoň symbolicky, a dali mě to symbolicky, já jsem zapomněl jako dělat, že k tomu mám odpor, a hvízdl jsem to do sebe ex. Tím jsem se jednak propích a oni úplně zůstali vytřeštěně, pají, vy, že jste z Ivančic? Já mám, no jistě, to se ví. No to jste v té Praze pěkně sparchantě. Takhle se pije víno, a teď si představte, oni mají takový krásný slogan vymyšlený, že já jsem pak v tom filmu použil. Oni povídají, to se ani nepodíváte proti světlu, jak to bílé hází zlato, to jak se snoubí to slunce s tou naší rodnou zemí. A nebo červené, Frankovka Vavřínecky, jaký má rubín, tak ohnivou máme krev. A teď si čichněte a upřímně krákytka takhle voní. A vemte si na prst, jak to drhne. To je ohromný, co Bezruč potřeboval veršu a oni to řeknou, jak to drhne von. Tam se musel říct, kdo chce nás být, kdo chce nás urazit. My nevíme o pánu žádném, to je o vás, o Kyjované. Boženko, jak veselé dovedem žít a pít, tak veselé na poli padnem, což jsme taky tam udělali.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To byla neuvěřitelná nádhera. Tam nafukovaly ty krásné, obrovské balony. Já jsem se mezi tím motal, pozoroval jsem to. Dýchlo na mě to minulé století a říkal jsem si, to je taková krása. A přišla taková paní a tu krásu mě trošku narušila, protože říká, chcete také letět? Já říkám, já nevím, já se jenom tak rozhlížím.
2: Stejně není místa.
1: Říkám, tak co se do toho ta baba plete, jsem si říkal. A ona se ukázala, že to je, ona se ukázala, že to je hlavní pořadatelka. Ona jenom měla takový divný přístup k lidem, jo. A říká, jestli chcete letět, my vás máme rádi, poletíte tady s tím Němcem, jo. Říkám, Ježišmarja, jestli mě máte rádi s Němcem, ne. Já německy s ním nepohovořím, já neumím ani slovo.
2: To nevadí, stejně poletíte.
1: A byl jsem ve vzduchu. To je neuvěřitelný švunk. Oni zapálí ty plameny, co si se odstřihne a už letíte. A najednou se vzdalujete, rodina ani nevěděla, kam letím. Živitel se jim vzdaloval, jo. A já jsem mizel v dáli a teď vám všichni mávají, jo, je to nádherný pocit. A vy máváte jim, tam najednou do vás vjede takovej ten státnický, jo, syndrom, tam dostane takový to. My jsme letěli směrem na Boskovice a před námi byl hrad, tedy respektive zřícenina toho hradu a tam byli turisti a taky nám mávali a najednou jim tvrdnul takhle úsměv na rtech. Já jsem si říkal, co oni blbnou, no pak mě to došlo, že jo, pač my jsme se k ním blížili na doraz. Já říkám, Hergo, to je pilot ten Němec, on nám i hrad takhle zblízka ukáže. Ale německy říkám, neumím, já jsem se k němu obrátil, chtěl jsem ho pochválit, říkám mu, super. A on mě česky říká, já jsem tam ale nechtěl. Tam jsem pochopil, že s Němcem si porozumím. Horší, že to bude s tím balonovým lítáním. My jsme to vzali velmi těsně vedle ty zříceniny a letěli jsme dál a on říkal, pod náma je voda. Říkám, no dovolte. On říká, ne, no někde pod náma musí být voda. Říkám, no jistě, tady všude, tady je boskovická přehrada, ne? A co to znamená? No to znamená, že nás to stáhne do té vody. Ježíši Kriste, to jsem zase naletěl. No my jsme to vzali těsně teda nad tou vodou, letěli jsme dál, on to vzal nad stromama a už to naštěstí bylo celý jenom o přistání, jo? Protože oni se dorozumívají vysílačkama s tím doprovodem, který jede po silnici, ty to mají jednodušší a bezpečnější. A on mu říká, patrně přistaneme na louce za Boskovicema, no? Člověče, tak nebude to na louce za Boskovicema? Nese nás to dál. To já jsem vůbec nevěděl do té doby, že on to neřídí, ten chlap, jo? On řekl, ono nás to nese dál, jo? Tak jsme letěli směrem za Boskovice, furt dál, a on říká, vidíš, tamhle to žitný pole, tam za chvilku padneme, jo? Jo, hned vedle ty jeteliny, jak je to žitný pole, jo? Tam nás to nese, tam za chvilku sebou řízneme, jo? Buďte tam, jeďte tam, končím, přistáváme, ano, jo? Říkám, prosím vás, už opravdu přistáváme? Jo, už přistáváme, držte se, trochu to drncne. Tak on řekl, trochu to drncne, no my jsme se drželi. On jak vzal tím košem o tu zem, no to byla rána, jak zděla, my jsme se vysypali z toho koše ven, na mě nalehnul chlap, oznámil mě, vážím 118 kilo.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: s adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
2: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte. Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znamenko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte. Jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec ne. Že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydají na to hnuj. Najednou ty očička prostě se dívějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vina vlastní útraty mu je vychová. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hanba.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak jak sedí chlap na Volšanech u hrobu a povídá, tak si dám ještě jedno. Asi cigáro, pivo. Ano. Chtěl jsem jít, ale dám si teda ještě jedno, ještě si dám cigárko. No. A tak si dám ještě jedno cigárko. Dá ty fašky prázdný do tašky. Povídá, no tak Boženko, tak já jdu, no vidíš, a jde to i bez keců. To je opravdu smutný for, ale teď mě tady někdo říkal, abych řekl pár těch forů o té skleróze, který si myslím, že jsou dobrý. Jak se potkají dva kamarádi, nepovídá, nazdár, nazdár, já tě dlouho neviděl, nazdár, nazdár, pán, nazdár, nazdár. Člověče, já tě neviděl, teď si zrovna říkám, Hergot, já jsem tak sklerotický, jak ty se vůbec jmenuješ, ale? Povídá, no, abych ti řekl pravdu, já jsem taky sklerotický, dokdy to potřebuješ vědět? No a pak je klasika, jak se dva kamarádi potkají, jeden povídá ahoj. Nazdár, nazdár. Já tě neviděl celý léto, pán už mě nemohu vidět, já byl teďka v tom, víš, přes léto. V tom, pán v čom? No v tom, ježišmarja, člověček tam, Hergot, pijou tam ty lidi vodu, dávají tam ty masáže. A myslíš vlázních? Pa, vlázních. Kterých? Je to člověče tadyhle u toho. Zatím, tadyhle. A začím? Pa, no ježiš, ty jsi ještě větší vůl než já. Zatím, pa, ale takhle to bychom se nikam nedostali, kamaráde. Jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Pa, myslíš růže? Pa, no růže. Růžo, jak se jmenovali ty lázně, jak jsme tam vletěli. No pak je takovej krátkej, jak se baví ty dva kamarádi, jen povědá, ahoj, pamatuješ, jak když jsme byli mladý kuci, jak jsme chodili za těma? Pa, za čem, pano, za těma? Pa, myslíš za holkama, pa, ahoj, za holkama. Si pamatuju. Koračeče, teď si nepamatuju, proč. Poslední sklerotický, ten je taky dobrý. Jak ten dědek jde nakupovat, to ta babička povídá, hele, dětku, máš sklerozu, napiš si to. Chleba a máslo. Ten dědek povídá, prosím tě, jako chceš říct, že si nepamatuju chleba a máslo, jo? A ti říkám, napiš si to dvě věci, chleba a máslo. Ten dědek říká, já si nic nepotřebuju psát, tohle si snad ještě pamatuju, ne? Odejde, práskne dveřma, za půl hodiny se vrátí pod paždíma roudu od kamen. Ta baba povídá, to jsem přesně viděla, sklerotický blbec. Já jsem ti to říkala, napiš si to. Kde máš kamna? Hraje jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Od 5 let jsem toužil po kariéře úředníka v bance. Mít černé klotové rukávy, razítko, v zásuvce chléb s koňským salámem, přepážku s neprůstřelným sklem proti střelám banditů a slinám zákazníků, před sebou stohy bankovek, tvrdé české valuty a 14 dní dovolené. Život však obyčejně nepřeje dětským snům. Také mě se neměly tužby vyplnit. Když jsem vycházel v 5. třídě 9letku, zavolal si mě otec do Včelína za město, kde jsme bydleli, a řekl: školní docházku si splnil nezrovna nejlíp a vstupuješ do života. Ano, teď budu bankovním úředníkem. S tím se rozluč, zarazil mě otec. Se svým vysvědčením se mezi škrabáky neuchytíš. Již jsem tě zapsal do zemědělské školy s internátní výchovou. Budeš-li se dobře učit, staneš se kočím. Pokoušel jsem se otci odporovat holí, ale tatík zvolal: ještě ránu a otevřu úly. Prohrál jsem. Druhého dne ráno mě otec dovedl na nádraží. Opatrně se rozhlédl a zavedl mě k nákladnímu vlaku. Život je tvrdý, chlapče, řekl. Nebude se s tebou mazlit. Skoč do něj rovnýma nohama. A přivázal mě pod vagón k nápravám vozu. Šťastnou cestu a piš, šeptl pak ke kolejím a dojatě odcházel směrem k nádražní restauraci propít ušetřené jízdné. Musím přiznat, že mi nebylo nejveselej. Otočil jsem za otcem naposledy usozené oči. Děkuji ti za výchovu, tatínku. Zahlédl jsem ještě, jak se otec na peroně ujal kufru, který se mu zdál opuštěný, a zmizel s ním rychle v davu. Zůstal jsem sám, poprvé bez domova. Snad proto se mi začaly honit hlavou divné myšlenky. V internátu se mnou mazlit nebudou. Vždyť co je to vlastně internát? Omšelá budova, kde jsou chlapci a děvčata pod jednou střechou a nesmějí k sobě, ani kdyby si to přáli. Za těchto myšlenek ubíhala má cesta do jeseň na Šumavě. Pražce se mi míhaly těsně pod sedínkou a výhybka mě co chvíli klovla mezi žebra. Také roj včel, který jsem si doma vypůjčil, abych měl nějaký majetek do začátku, začínal nebezpečně bzučet. Často vyběhla včelka spod čepice a toulala se mi po tváři, jež zvolna opuchala. Po 12 hodinách jízdy, přesně v jeseň, provazy povolily. Dopadl jsem tvrdě mezi koleje. Po čase, právě když jsem otvíral oči a přemýšlel, kdeže to jsem, zvedl mě průvočí ze země. Co tu děláš, chlapče opuchlý, ptal se přísně. Ale naslouchám dunění, nejede-li v dáli vlak. Vymluvil jsem se chytře a prchal důstojně jakousi stokou směrem k internátu. Tma mi sice stěžovala orientaci, ale velký řev mě vedl neomylně. Před internátem stály dva zástupy. Na jedné straně dívky, na druhé chlapci. Několik mužů stálo na valníku a křičelo dolů. Světlomet umístěn na věži internátu osvětloval prostranství, jiný pročesával okolí a jakýsi střelec vysílal z oken ředitelny k lesu náhodné rány. Záznamy hovoří jasně, křičel muž z vozu. Jeden přivandrovalec jménem Antonín Bobr chybí. Dokud se nenajde, nedostanete oběd a klíč od záchodku. Pochopil jsem, že hledají mě. Už jdu, zvolal jsem a vběhl do světla. Pán, zřejmě ředitel, seskočil z válníku a vytěl mi políček. Kde jsi byl, Toníčku? A znovu rána. Spal jsem, pravil jsem podle pravdy a uhnul biči. Kde pak si spinkal, vyzvídal ředitel a strčil do mě válníkem. Na kolejích, odpověděl jsem, chtěl se zachránit čistou pravdou. Ředitel s vychovatelem se na sebe podívali a kývli hlavami, jako by něco tušili. Dobře, Toníčku, řekl ředitel, chceme ti věřit, ale pověz nám tedy, proč tolik páchneš? Šel jsem stokou, vyhrkl jsem upřímně. Direktor s vychovatelem na sebe kývli ještě významněji. Samozřejmě, že se my hlupáci tak ptáme, ale vysvětli nám, Antonínku, proč si tak opuchlý. Ani tentokrát jsem nezalhal. Mám podčepicí roj včel a máme ho, lháře, zapištěl vychovatel a ředitel mi strhl čepici z hlavy. A začal karneval. Včely dlouho bez potravy ukazovali řediteli, jak jsou pilné. Pokryli jeho postavu bzučivým kobercem a měli se k dílu. Mezitím, co vedení volalo o pomoc, obstoupili mě budoucí spolužáci a jednohlasně mě zvolili svým náčelníkem. Bývalý vůdce ke mně přistoupil a prohlásil závistivě. Takhle si představuji vítězství lži.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Jaro na rádiu Jihlava. No a Ruženo, máš nějakého koníčka?
1: Tak mám, no.
0: A ty co?
1: Sakra, Teofina. To jsou diskošky, no.
0: Jo, diskotéky?
1: Ne, diskošky. Aha. Se prostě jako domluvíme, prostě jdeme celá parta, se sebereme, třeba... Posledně jsem sebou sekla na parketu, teďkon prostě Dušan na mě úplný halo.
0: Ano, ano.
1: Se fakt nevím, ale já prostě jako když jsem třeba na parketu, tak prostě na všechny tyhle... ty konvence, prostě jako fakt jako kašlu, jo. Prostě v tu chvíli jako mě nic nezajímá absolutně, prostě jedu a... Já nevím, poté třeba rozlákat mekrák.
0: A počkej, Ruženo, to je studio tohle, to není parket. No a máš nějakou figuru?
1: Tak mám, no.
0: No já jako myslím jako taneční figuru speciálně, to mě radši tak jako.
1: Tak těch mám několik.
0: To nám nějakou předveď tady.
1: Já nevím jako.
0: A tak mi dělej drahota a vybala figuru, Ruženo, no.
1: Já nedělám drahoty, ale nevím jako.
0: Tak, Ružo, no tak.
1: Jste... Tak prostě takhle, no, prostě jako... Takhle vrhnu rukávy, prostě tady to si podkasal, jako, abych jako se cítil jako volňajc. A jako povytáhnu takhle. Jako,
0: ano, no to stačí, nemusíš třeba, více. No,
1: no,
0: dobře,
1: no. No prostě začnu, no, takhle jako pomalinku kroužím. Pak jako se dostávám jako víc do varu.
0: Počkej, Ruženo, tak... No, tady jsou pulzy, neblázni, Ruženo, prosím tebe. To šeš doma, už se uvolni, no, skvědi. No, ty ses nám dostala. Do atmosféry, víte.
1: To se úplně dostala, fakt, najednou mě to vzalo, prostě
0: no, jo.
1: Padlo a nevím
0: počkej,
1: co.
0: Počkej, tady. Počkej, já tady musím zvednout ty věci. Dobrý, tak, v pořádku. No.
1: Dobrý, ne?
0: Hezky. To je moc hezky. A máš nějakého oblíbeného zpěváka nebo skupinu, koho ráda posloucháš?
1: Lábuse.
0: No tak se uvolně hezky. No, naopak se sklidně chci říct. No, tak, máš nějakou oblíbeného zpěváka?
1: No, tak mám zpěváka, no. Teda skupinu, teda zpěváka, teda, ne, takhle, jsem úplně, zpěváka se skupinou, no, a on teda zpívá teda jako před skupinou.
0: To pochopitelně zpěvák nebude za skupinou, že ho zpíváte, no.
1: To je jasný, ten taky, že to nejde.
0: A tak kdo?
1: A to je Sagvantofy. Uh-huh. Prostě nevím, ale já prostě, když ho slyším, tak prostě najednou se celá absolutně otevřu a...
0: No, u toho bych teda být nechtěl.
1: Fakt nevím, no, a sama se blbá, nebo se prostě...
0: No, nejsi sama. A z vážné hudby, koho máš ráda, myslím, ta z klasiky?
1: Odkud?
0: No, z klasické vážné hudby.
1: Jo, takhle. No, tak když jsem mám možnost vybrat, tak teda ABBA.
0: Ano.
1: A jinak teda Tofy, prostě Tofy, a v něj Jan, že mám...
0: Tofy, věřím. No, Ruženo, ještě jako na závěr by mě zajímalo, proč jako zrovna se mnou se chtěla sejít, proč zrovna já?
1: Tak mi se strašně líbil Serioš, Nemocnice.
0: Cože? Seriál Nemocnice?
1: No.
0: No počkej, to je omyl, tam jsem já nehrál. Čo tam hráli, že Vladislav Chudík, Miloš Kopecký, Oldřich Kaiser, já tam nehrál.
1: Ne jo.
0: Ne.
1: No tak oni teda všichni měli roušky, takže bylo prd vidět. A vy jste kdo?
0: No já jsem Lábus.
1: Vy nejste Kaiser?
0: Ale ne, já jsem Lábus.
1: No vy jste Lábus, to jsem se radši mohla projet na horský dráze.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stejně taková podivná věc. Onehdy taky. Onehdy jsem čet povídku, snažil jsem se další asi 50 minut a nikdo mi nezatleskal. To
2: si, Jirko, musíš zvyknout. Lidstvu schází vděk.
1: Ano, já jsem citlivější povaha, těžko se směřuji s těmito věcmi, ale to nic, já si zvyknu.
2: Podívej se, já jsem se s tím taky vyrovnal. Já když zalistu ve svým brožovaným životě, to byla nejedna křivda, nejeden ústrk a taky jsem si zvyknul.
1: Vyprávěj, Slávku, člověka to potěší, když slyší o neštěstí.
3: To věřím, já tě budu bavit tady.
2: Já raději vzpomínám na světlejší chvíle svého života.
1: Například?
2: Například na to, jak strýc Bezemek mi jednou napsal, že po něm budu dědit veškerou půdu. To byl krásný okamžik. Přijel jsem, vzal jsem si dva květináče a zase jsem odjel.
1: Takový štěstí, že tě potkalo? To já, když rozbalil strýcovu závěť, tak tam stálo: ty lumpe, za to, že jsi mě přežil, nedostaneš ani halíř.
2: To nebyl strýc, to byl ras.
1: No, byl to Antoušek, ale psi měl krásný, tlustý, 150 zvířat, celý mění v tom bylo.
2: Mění v tom bylo.
1: To uznávám, to je potom tragédie.
2: Ovšem s mojí nějakou životní tragédií to se nedá srovnat. Tudy bych ti vyprávěl, to by byl hotovej námět pro román, dostat to do rukou pořádnej spisovatel.
1: No, kerej.
2: No, kerej. Třeba takový Balžám. No, Balžám zrovna by to krásně vykreslil.
1: Balžám?
2: Neznáš Balžáma? Podívej, jak se ti smějou. Je to trapný, leze na jeviště a neví, kde je to Balžám. Nezná přední spisovatel.
1: Co napsal, prosím tě, Balžám?
2: Prosím tě, nedělej, že jsi to nečet. Lesk a bída kurtizán. Jak jsi si z toho minulej týden obkresloval ty kurtizány?
1: A jo, to jsem si obkresloval, ale toho špatně vyslovuješ, toho spisovatele, Slávku. To se čte blamáš. Blamáš, ano.
2: Možná vy ve vaší rodině to tak vyslovujete, ale my lingvisti.
1: Vy kdo?
2: Lingvisti, to a slyšíš lingvisti. Taky prvně.
1: Ano, ano.
2: My to vyslovujeme Honoré de Balžám.
1: Víš, jak to vyslovujete?
2: Ano.
1: Dost blbě.
2: Ale nebudeme se přijít, ano, je to trapný. Říkejme mu zkrátka důvěrně Honoré de.
1: Ono je debil, můžeme říkat ještě.
2: Jo, tam jsme stejní a já ti budu raději vyprávět tu tragédii.
1: Prosím.
2: Představ si takový horký, letní, dusný, ale hodně dusný odpoledne.
1: Pardon, který měsíc? Červenec?
2: Ono na tom nezáleží, ale já ti to řeknu přesně. Já jsem seděl takhle na dvorku. Kolik myslíš, že mi bylo let? Teď se ukaž. Lamáš.
1: No, když už tě pustili na dvorek, nejmín 14.
2: 3 a 9 měsíců, to vím přesně na den, protože jsem měl zrovna narozeniny.
1: Narozeniny ve 3-9?
2: Ty jsi nikdy neměl narozeniny?
1: Ano, nemývám, ale většinou v celou.
2: Můžu já za to, že jsem nedonošenej?
1: Jo, ty seš nedonošenej. No tak tím se vysvětluje Balžám. Taky už vím, co to jste vy lingvisti.
2: Hezky jsi se rozpovídal. Rád bych ti vyprávil tu tragédii.
1: Ano.
2: Tak já sedím takhle na zahradě ve Slivenci.
1: Pod pupenci?
2: Jo, pod pupenci. Já byl zrovna po obědě, po lepenci. Tam mravenci lezli po kamenci. Kolem zahrady šla matka venci. A vedle...
1: Co oběšenci nebyli?
2: No, vychyběli. Možná, že tam byli v nějakém divném propletenci, ale... Hlavně vedle na zahradě sekal děda sekerou...
1: Jetel.
2: Sekerou jetel. A pohraboval to kleštěma.
1: A to stačilo na jednou?